0: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
1: Tohle je Klasik Praha.

0: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nevyhoď! Nic tím neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Trefíte se?
2: Tak se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
3: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
6: Dnes si v hudbě podle kalendáře na Klasik Praha připomeneme 15. výročí úmrtí vynikajícího českého houslisty Josefa Suka. Zemřel 7. července 2011. Josef Suk se narodil 8. srpna 1929 v rodině inženýra Josefa Suka, majitele cukrovaru a amatérského houslisty a Marie Sukové, rozené Vlkové. A je samozřejmě velmi dobře známo, že byl vnukem skladatele Josefa Suka a pravnukem Antonína Dvořáka. Housle Josefa Suka doprovázely od raného mládí. Sám uváděl, že asi od 6 let a první školení dostal od křečovického pana učitele. A pak to byl především český houslový virtuos Jaroslav Kocián, který ho naučil vše, co činilo jeho hru výjimečnou. Po jeho smrti v roce 1950 pokračoval Suk u dalších profesorů houslové hry na Pražské konzervatoři Norberta Kubáta a Karla Schnebergera. Už během studií byl v roce 1949 poslán do Paříže a do Bruselu, aby tam reprezentoval mladou generaci českých houslistů. Absolvoval také 4 semestry na AMU v Praze u profesorky Marie Hlouňové a profesora Alexandra Plocka. Byl však z politických důvodů vyloučen. Jak později v roce 2003 podotkl ve své řeči při příležitosti udělení titulu doktor honoris causa na pražské AMU. AMU byla tenkrát spíše vojenská a politická škola. Protestoval jsem například proti tomu, aby studenti museli kopat v zákopech. Přitom trpěly naše prsty a já chtěl být přece hudebníkem. Byl jsem proto po 4 semestrech vyloučen a za trest jsem měl nastoupit do Košic k vojenskému útvaru. V poslední chvíli jsem byl zachráněn a dostal jsem se do Auzu, kde jsem si 2 roky odbýval vojenskou službu a mohl hrát na housle.

Na Klasik Praha hudbě podle kalendáře dozněla druhá a třetí věta ze sonáty pro housle a orchestr Giovanni Battisti Pergolesiho. Na housle hrál Josef Suk, Sukův komorní orchestr řídil Julius Carbertoli. V letech 1950 až 52 působil Josef Suk jako primárius pražského kvarteta a v období let 1953 a 55 byl koncertním mistrem činoherního orchestru Národního divadla. Pak do roku 1957, jak už víme, působil jako solista armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. Prvním velkým úspěchem byl jeho solový koncert v Praze 6. listopadu 1954. Jeho první zahraniční cesty vedly do Spojených států, kam jej pozval dirigent George Sell, aby hrál s Clevelandským orchestrem. Následně pak v roce 1958 vystupoval v Německu, Holandsku, Rumunsku, Francii i Belgii. V roce 1960 mu byly státem zapůjčeny housle od Antonia Stradiváriho z roku 1710, které věnoval československému státu krátce před svou smrtí houslista Váša Příhoda. Suk hrál také na Stradiváriho nástroj Libon a housle Princ Oranžský, které postavil Giuseppe Guarneri del Gesù. A dlouhá léta také hrával na nástroj od Přemysla Špidlena. V roce 1961 byl Josef Suk jmenován solistou České filharmonie a absolvoval s ní mnoho zahraničních turné a řadu recitálů v komorních cyklech. Za své nahrávky obdržel řadu významných cen. Grand Prix Didisk v Paříži za Debussyho a Janáčkovy sonáty, za Dvořákovo trio Dumky s Janem Panenkou a Milošem Sádlem, za komplet Mozartových houslových koncertů s pražským komorním orchestrem řízeným Liborem Hlaváčkem, za koncert Albana Berga a koncerty Bohuslava Martinů. Kromě houslí se věnoval také hře na violu a nahrál Mozartovu koncertantní symfonii, kde hrál part houslí i violy. S Českou filharmonií a dirigentem Dietrichem Fischerem Dieskauem nahrál Berliozova Harolda v Itálii. Poslechněme si teď ze zmiňované oceněné mozartovské nahrávky první větu Allegro z Mozartova koncertu pro housle a orchestr číslo 3 G-dur.

Vedle významné sólové dráhy se Josef Suk především zaměřil na hudbu komorní. Není divu, vztah ke komořině mu byl samozřejmě dán rodovou tradicí, protože koncertování dědečka Josefa Suka v Českém kvartetu bylo u nich doma často probíráno. Také jeho otec, majitel cukrovaru, provozoval amatérsky komorní hudbu a malý Josef byl do domácího muzicírování zapojen. Už na konzervatoři pak hrával při studiu koncertních solových partů se svým učitelem Kociánem houslová dueta. A jak už jsem říkala, už za studentských let působil jako primárius pražského kvarteta. Po necelých 2 letech z kvarteta tehdy odešel a založil si vlastní soubor solistů, Sukovo trio. Pojmenoval je po svém dědečkovi a společně s klaviristou Janem Panenkou a violončelistou Josefem Chuchrou absolvovali řadu koncertů doma i v zahraničí a uskutečnili také mnoho výtečných nahrávek. Jako duo s Janem Panenkou pak nahráli mimo jiné komplet Beethovenových sonát a jejich nahrávka Šostakovičovy sonáty pro violu a klavír byla světovým primátem. Jako violista hojně spolupracoval také se Smetanovým kvartetem. Velmi významná byla i jeho spolupráce s čembalistkou Zuzanou Ružičkovou. Společně absolvovali nejen řadu koncertů, ale také nahráli Bachovi a Händlovi sonáty. My si teď v podání Smetanova tria poslechneme první větu Allegro vivace e con brio z klavírního tria číslo 5 D-dur Ludvika van Beethovena. V této nahrávce je u klavíru už Josef Hála, který v roce 1980 v souboru nahradil Jana Panenku.

Repertoár Josefa Suka byl opravdu rozsáhlý. Sahá od barokní hudby, Pergoléziho, Corelliho, Händla a Bacha přes Beethovena a Mozarta až po díla 20. století. Za své poslání a povinnost však považoval šířit především českou hudbu a zvláště díla svého děda a praděda Josefa Suka a Antonína Dvořáka. Roku 1974, v roce z tého výročí narození skladatele Josefa Suka, navrhnul Josef Suk udělit název Sukův komorní orchestr už existujícímu tělesu, které vyrostlo ze seskupení studentů konzervatoře a v roce 1981 se pak ujal role jeho uměleckého vedoucího. Ostatně tento soubor už jsme slyšeli v ukázce hned v úvodu našeho pořadu. V roce 1979 rozšířil Josef Suk svou aktivitu o pedagogickou činnost na Vysoké hudební škole ve Vídni, kde působil až do roku 1986. Josef Suk byl držitelem titulu Zasloužilý umělec a od roku 1977 Národní umělec. V roce 2002 byl oceněn nejvyšším francouzským státním vyznamenáním, Řádem čestné legie. Zemřel v noci ze 6. na 7. července 2011 na karcinom prostaty. Pochován byl v Praze na Vyšehradském hřbitově v rodinné hrobce. Vzpomínku na tohoto nezapomenutelného českého houslistu světového významu logicky uzavřeme hudbou českou, k níž měl tak úzký vztah. A to hudbou Antonína Dvořáka. V jeho romanci pro housle a orchestr F-moll opus 11 Josefa Suka doprovodí Česká filharmonie, kterou řídí Václav Neumann.

Ježíš, jak je dobrá ženská. Jak ráno po svadební noci je tady, jak jsem byl tak zmatrovaný. A ty moje flinto, kamarádko moja, pojď na moje staré myslivecké srdce. Neprbleš, netrápíš, synka patří.

0: chujole.
1: Mami, mami.
0: Ha, ha, ha, ha. Podržíme si tě hezky.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Skonto nábyte.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
8: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Posloucháte Klasik Praha.
10: Z archivu osobností.
9: Co poslouchají slavní.

0: Paříži? A nebo nebyl?
1: Nebyl. Nejdál jsem byl v Lyonu.
0: V Lyonu?
1: Ano.
0: Já taky, ale to přece taky něco znamená, že?

0: Dnes budete na Radio Klasik Praha poslouchat v pořadu z archivu osobností muzikálovou tvorbu mého dnešního hosta, nikoli ale po té hudební stránce, ale po stránce textů. Protože mým hostem dnes ve studiu je scenárista pan Petr Markov. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Markovi, my jsme se setkali, už je to řáda let, ale já se teď ještě musím vrátit k jednomu momentu v tom roce letošním, který jsme tak trošku spolu prošvili, protože jsme se nesešli a to bylo vaše kulaté jubileum, můžu říct věk?
1: Ano, samozřejmě.
0: Takže
1: já se za to nestydím, naopak.
0: Naopak, 80 let.
1: Jsem rád, že jsem se toho dožil.
0: 80 let, to je krásný věk samozřejmě. Tak a teď vyspovídám samozřejmě trošku vás. Řekneme ještě na začátku, že budeme teda poslouchat tu muzikálovou tvorbu, ke které jste psal text. Teď to byla písnička Bon Vivant, kterou zpívala Laďka Kozderková a Ladislav Županič, a budeme i dál pokračovat z vašeho díla Zvonokosy. Tak možná bychom o Zvonokosích mohli něco říct teď na začátku. To už je trošku starší vaše dílo.
1: To mělo premiéru v roce 1983, jestli se nemýlím. A napsali jsme to s Jindřichem Brabcem, hudebním skladatelem, pro Laďku Kozderkovou. A prostě bylo to pro ní i nakonec, měl to obrovský úspěch, prostě sehrálo se v Karlínském divadle 100 představení zhruba vyprodaných, tenkrát tam bylo asi 1300 nebo kolik míst. A hrálo by se to dál a dál, jenomže Laďka bohužel dostala rakovinu a umřela. A nedlouho před smrtí naspívala píseň, kterou uslyšíme, a která se jmenuje Píseň o smrti nevinného blázna. Protože ve Zvonokosech v muzikálu, vlastně to je kniha Gabriela Chevaliera, kde Vincek má dvě věty nakonec, že šel kolem blázen Vincek a zbloudila kulka od vojáku, ho prostě zabila. A vlastně a konto toho potom vyhání starosta vojáky ze Zvonokosu, což taky mělo docela jako sukces u lidí, protože to bylo nedlouho po vstupu sovětských vojsk a ještě lidi prostě stávali, tleskali ve stoje a byli úplně prostě z toho, málem to kvůli tomu zakázali teda, ale naštěstí ne. A Laďka to naspívala a já jsem byl při tom, když to točila, a tam, když se to natočilo poprvé, tak ona šla za náma do režie a říkala Jindrovi Brabcovi, říkala, fajn Jindro, a teď to uděláme jako znova, a říká, to není potřeba, a říká, no prosím tě, přece to nebudem dělat najednou. Tak šla, vrátila se k mikrofonu, říkala, že může, tak šla. A když odešla, tak Jindra řekl, vypni to. Laďka, uvidíte, nebo spíš uslyšíte, proč.
0: Laďka Kozderková to byla opravdu úžasná dáma, tak si teď poslechněme tuhletu píseň o smrti, která žel teda asociuje tuhletu smutnou událost.
1: Byla to taky poslední písnička, kterou zaspívala na jevišti a za 14 dní potom umřela.

0: Píseň o smrti nevinného blázna, to byla další písnička z muzikálu Zvonokosy autorské dvojice Jindřich Brabec a Petr Markov, který je tady se mnou ve studiu. Dřív než budeme poslouchat tu další skladbu, tak se trošku vrátím. Zbývá ještě doplnit, po kom jste získal teda geny spisovatele, teda později scenáristy samozřejmě, ale prostě začal jste psát.
1: Já jsem asi, myslím si, že prostě samozřejmě talent jsem dostal od Boha, ale můj otec byl velký vypravěč a protože měl co vyprávět a my jsme nikdy nevečeřeli sami, protože on, prostě u nás se scházeli přátelé, vždycky nás bylo aspoň 10 a prostě on vyprávěl a mě vyprávěl před spaním, to byly stovky příběhů a nádherných právě o tom životě na jejich, dá se říct, dače, on to byl takový zámeček, Persiánovka. Ty pozemky, které byly jako obrovský, věnoval car otcovýmu dědečkovi nebo pradědečkovi, nevím, protože on zvítězil v nějaký bitvě na Kavkazu proti Turkům a takže za to dostal od cara území takový velký asi, no jako řekněme Praha, no. A takže on tam měl 7 uhelných dolů na antracit a uhlobaroni ho zvolili za svého vůdce v Donbase. No a pak potom chodil žebrat o chleba. No a tatínek vystudoval tu medicínu a jedna jeho pacientka byla moje maminka, která byla o 20 let mladší než on a která se narodila ve Vídni. No a tak začali spolu chodit a pak jsem vzniknul.
0: Ano, tím jste spatřil světlo světa. Tak teď si zase chviličku pustíme hudbu po tomhle vašem zajímavém vyprávění o vašem původu. My jsme doteď poslouchali ukázky z vašeho muzikálu Zvonokosy a Jindřicha Brabce samozřejmě jako autora hudby. Teď se přesouváme k dalšímu muzikálu a tím je Baron Prášil. A poslechneme si z tohoto muzikálu toho víc. Teď tedy poprosím naši režii o 2 písně po sobě. Ta jedna se jmenuje To jsem já a zpívat bude Josef Vojtek a Prachy, prachy se Šárkou Vaňkovou.

baví se utkat s chaosem. Nejsem z těch, co jsou žaví, jít rovnou za musem. Ať jsem zažil, co jsem zažil, zažil jsem to rád. S každým jsem se vynasnažil zůstat kamarád. Přiznávám, že mě baví být právě tím, kdo jsem.

veliký. Ať jsem zažil, co jsem zažil, zažil jsem to rád. S každým jsem se vynasnažil zůstat kamarád.

0: v holce čertíka.
1: Teď jsme u muzikálu Baron Prášil s mým dnešním hostem Petrem Markovem. On je autorem textu a Zdeněk Barták je autorem hudby. Možná si vzpomenete, že Zdeněk Barták tady byl tenkrát a vy jste chtěl teď něco dodat?
2: Já jsem chtěl dodat, že já jsem nejenom autor textu, ale i autor libreta.
1: A.
2: Takže jsem měl tam vlastně dva úkoly a jestli můžu o tom něco říct.
1: A to jsem chtěl, abychom o tomto muzikálu něco řekli.
2: Dobře, tak já vždycky, když jsem dostal tohle, to vlastně mě nabídl Zdeněk Barták, že bychom to mohli spolu dělat. A já jsem přemýšlel, co s tím, protože vždycky toho Barona Prášila brali jako největšího lháře. A já mě napadlo, že on vlastně nebyl lhář. On byl fantasta. On si vymýšlel příběhy, takže jsem vlastně předělal tu figuru natolik, tam je, že on nakonec umírá a jako odvede ho delegace královská po smrti, že ho do říše královny fantazie, což je desetiletá holčička, a ta ho posadí vedle sebe na trůn jako velkého vypravěče.
1: Takže tolik k tomuto dílu, už jsme slyšeli dvě ukázky z této vaší tvorby a dřív než budeme poslouchat zase ještě další, protože máme ještě připraveny dvě části tohoto muzikálu, dvě písně, tak se zeptám na vaše, řekněme, začátky. Vy jste, pokud vím, většinou každý člověk, který se zabývá tou literární tvorbou nebo jinou, začíná s básněmi. Jak to bylo u vás?
2: No já jsem svoji první básničku zveřejnil v Učitelských novinách, ne já, ale redaktor, který byl to na Silvestra, kde u nás byla společnost a ten pán byl zeď Karla Feixe, filmového producenta, a on byl redaktorem Učitelských novin a ta básnička se mu líbila, to bylo k novýmu roku a zveřejnil ji tam. To mě bylo 10 let. No a pak jsem pokračoval, posílal jsem svoje věci do různých novin a tak dále a začal jsem psát texty písní. Já jsem měl takovej jako osud, já říkám, že náhoda neexistuje, že jsme byli v jedné třídě, od první třídy základní školy jsme seděli s Vítězslavem Hádlem, což je slavný hudební skladatel teďka. Mimochodem taky díky mně zejména psal muziku k filmu Jak utopit doktora Mráčka, jehož já jsem autorem námětu a spoluautorem scénáře. A tam jsem vlastně s ním psal takový věc, jako Znala pana pána, to je docela známá písnička, no a tak dále. A napsali jsme spousty písní a taky muzikál Stejnosti Žižkovského Podsvětí podle knihy pana Rady a Žáka. No a jako dlouho jsme spolu spolupracovali, napsali jsme spolu i píseň Až se mé děti budou ptát, která měla velký úspěch na Midem v Cannes a nakonec ji naspíval Julio Iglesias, což byl velký španělský bard.
1: Už jste se zmínil o tom filmu Jak utopit doktora Mráčka a to znamená, že vy jste nejenom autorem tedy textu písní, autorem muzikálu, co se týče té literární stránky, ale taky filmovým scenaristou. Vy jste potom šel na FAMU v určité momentě.
2: Já jsem šel na FAMU, kde prostě jsem strávil 5 let, jako jsem magister umění a napsal jsem, nebo spolupracoval na 7 celovečerních filmech. Ten první se jmenoval Jak utopit doktora Mráčka, pak jsme se Zdeňkem trošku napsali trilogii Slunce seno, pak s Luďkem Sobotou jsme napsali Ještě větší blbec, než jsme doufali, to točil Vít Olmer. No a pak ještě vlastně poslední film zatím byl Stáří není pro sraby. To mělo premiéru asi před 3 lety a natočil to Magnusek, režisér Magnusek.
1: Já jsem hlavně u toho filmu Jak utopit doktora Mráčka vždycky žasnul nad triky v době, kdy nebyla žádná digitální technika. A to jsou úžasné věci a nápady, třeba mouka s ušima, nebo jak zalézají do umyvadla a podobně. To jste si vymyslel vy na trikové spolupracovníky?
2: Ne. To jako dělal pan Novotný, hlavní kameraman, kterýmu se měl přezdívku Mulínek. A tenhle ten pan Mulínek prostě všechny ty triky opravdu udělal v kameře. Hmm. Mouka s ušima není trik, to je,
1: jasně,
2: to mám dokonce i já doma.
1: Máte doma.
2: Ale to zase vymyslel Miloš Macourek, který byl mým spoluautorem, jako scénáře. A prostě toho Mulínka si vzal pan režisér Vodlíček, protože s ním byl zvyklý pracovat. A jak všichni víte, pokud jsme ten film viděli, tak byl skvěle hvězdně obsazen a taky panem Vodlíčkem skvěle natočen.
1: To je pravda. Tak se vraťme teď ale zase na chviličku k muzikálu Baron Prášil s hudbou Zdeňka Bartáka a s vašimi texty. I tady jste autorem libreta, se ještě zeptám, ano. Tak uslyšíme píseň s názvem Patricie, tu bude zpívat Roman Vojtek, a pak ještě dál Měj vůli žít a zpívat budou Daniel Barták, což je syn pana Zdeňka Bartáka, a Zdeňka Trvalcová.

0: Tolik naše ukázky z pera mého dnešního hosta Petra Marková a taky Zdeňka Bartáka, tedy z muzikálu Baron Prášil, Patricie a Dál měj vůli žít, a dostáváme se zase teď k dalšímu muzikálu s názvem Casanova, kterým už zakončíme ten proud hudby, ale ještě se na pár věcí zeptám. Budeme hrát ukázky tedy z Casanovy a mě teď napadlo, vy jste některé ty třeba i filmové scénáře převedl do podoby knižní, anebo jste psal i samostatně knižní příběhy?
1: Psal jsem i samostatně, ale do knižní podoby jsme se Zdeňkem trošku nevytvořili trilogii Slunce, seno, která vyšla už ve třech vydáních a teďka vlastně je to 14 dní, vyšla ve čtvrtém vydání jako u Suprafonu jako audiokniha.
0: Dokonce jako audiokniha, takže vím, že to je vděčné téma pro diváky televizních obrazovek a teď už tedy i knížek. No a pokud se týká vaší spolupráce s dalšími slavnými lidmi, tak koho byste jmenoval, když bych se teď zeptal na prvním místě?
1: No, já jsem říkal už Vítě Hádl, to byl můj první takový. My jsme se podporovali vzájemně, já jsem třeba mu skutečně dohodil tu muziku k Mráčkovi a potom on seděl v Suprafonu, tak zase jsem třeba s ním dělal toho o mých dětech, že jo, ten.
0: Ano.
1: No. Můj život velice ovlivnil Karel Fajks, producent.
0: Já myslím, že na vás hodně zapůsobil i Václav Horlíček, je to tak?
1: Horlíček i s Macourkem, protože on si vlastně Horlíček Macourka přizval, když už jsme na tom filmu dělali, ale on byl jeho jako dvorní scenarista a já jsem byl vlastně kandrdas, který právě končil FAMU, takže samozřejmě od nich dvou jsem se naučil ledasco.
0: Je to pravda, a protože teda ten čas opravdu utíká rychle při našem příjemném povídání, tak teď tě poprosíme o další hudební ukázky právě z muzikálu Casanova. Tady zase je autorem hudby Zdeněk Barták. A uslyšíme dvě písně, Ameriko má, kterou bude zpívat Eliška Ochmanová, a Dominika Richlerová, ta přidá píseň Můj hrdina.

táta byl skutečný hrdina. A jestli se ptáš, koho jsem v životě opravdu milovala, tak to byl právě on. Učil mě chodit, učil mě střílet, modlit se a prát. Učil mě věřit zázrakům. Byl to prostě bezva táta, moudrý učitel a hlavně kamarád.

mě začali koukat kluci. Měl z toho nejdřív legraci. Smál se mi, že se červenám. Později mi řekl, první puse je nejsladší princezna. Dej dobrý pozor, komu jí dáš.

0: Ameriko má a můj hrdina, bychom si mohli ještě hrozně dlouho povídat s mým dnešním hostem Petrem Markovem. Mluvili jsme o převodu dalších třeba těch seriálů, jako byla Arabella, že jo, a její pokračování do knižní podoby. Právě knihy, které spolu s Deňkem troškou, to jsme říkali, a tady ty předtím, to byly ve spolupráci s Milošem Macourkem.
1: No, ten scénář, jo, ale ano. Jinak já jsem napsal knížku Jak utopit doktora Mráčka, která vlastně byla jakousi předlohou pro film.
0: Ano, to bylo obráceně.
1: I když jsem ji vlastně napsal po filmu, ale protože jsem jako přece jenom ten film nebo ten příběh viděl trochu jinak, tak jsem tam stvárnil ten svůj původní příběh. A Miloš s Vodličkem prostě se toho vzdali, že, jako, že to si můžu napsat já sám.
0: Ano, no. Dobře. No, takže máte toho za sebou opravdu
1: mám
0: hodně.
1: Mám asi 13 knížek, jak jste se zmínil, tu Arabelu, Rumbraka, Letajícího šestmíra. To měl se Miloš Macourek požádal, abych zliterárnil jeho seriály. Vyšlo to nejdřív v časopise, tady Pionýr, a potom teda v tehdejším západním Německu v Kolíně nad Rýnem, kde to mělo velký úspěch, mělo to tam 5 vydání a prostě dostali jsme za to cenu Oile des Monats, Psova měsíce.
0: Teď už musíme pustit poslední písničku toho našeho pořadu. Bude z muzikálu Casanova s hudbou Zdeňka Bartáka a textem Petra Markova. Hleď vzhůru k výšinám se jmenuje, což by měl asi dělat každý. A zaspívají Eliška Ochmanová a Josef Vojtek. Já vám, pane Markovi, moc děkuji, že jste přišel do našeho studia. Mohli bychom si, jak jsem říkal, povídat ještě dlouho, ale už je náš pořad v závěru. Děkuji, že jste přišel a hlavně přeji další zdraví.
1: Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Byl bych rád, kdyby zůstali věrní mým písničkám a prostě já dělám všechno pro to, abych pobavil lidi. Takže hodně zábavy vám přeju.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
0: Posloucháte Klasik Praha.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
5: Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
6: Dobrý poslech Rádia Klasik Praha přeje Nikola Bojčev. Před námi je hodina filmové hudby, kterou dnes věnujeme celovečerním zpracováním o starověkém Řecku a Římě. A začnu legendárním dramatem v režii Ridley Scotta Gladiátorem. Soundtrack od Hanse Zimmera a Lizzie Gerard patří k nejikoničtějším v historii kinematografie. Zajímavostí je, že Zimmer původně nechtěl použít ženský vokál, dokud neslyšel Lizu a její procítěný zpěv, vytvořený vlastním vymyšleným jazykem. Ten dodal filmu emocionální hloubku, která kontrastuje s bitevními scénami. Skladba Now We Are Free se stala tak populární, že v podstatě definovala nový standard pro to, jak má znít moderní, epický, historický film.

Po Gladiátorovi zamíříme v pořadu Hudba stříbrného plátna do roku 1959, kdy měl premiéru velkofilm Ben Hur. Skladatel Mikloš Róža vytvořil pro tento monumentální epos nejdelší soundtrack, jaký byl do té doby pro film napsán. Zkomponoval přes 2 hodiny hudby. Aby dosáhl historické věrnosti, Róža studoval antické hudební fragmenty v muzeích. I když musel používat moderní nástroje, snažil se napodobit zvuk dobových louten a píšťal. Za svoji práci pak Róža zaslouženě získal Oscara.

Cesta k hudbě pro film Troja, kterou režíroval Wolfgang Petersen, byla hodně trnitá. Původní soundtrack Gabriela Jareda studio odmítlo jako příliš staromódní. Oscarový tvůrce James Horner pak dostal šibeničních 13 dní na to, aby složil a nahrál kompletně novou hudbu. I v tomto extrémním časovém tlaku dokázal vytvořit silný motiv s využitím středomořských zvuků a vokálů v podání Tani Carov a tím filmu dodal potřebný tragický nádech.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Dnes mluvíme o filmech z prostředí starověkého Říma a Řecka. Režisér Oliver Stone oslovil legendárního řeckého skladatele Vangelise, aby se podílel na chystaném eposu Alexandr Veliký. Vangelis, který byl známý spíše elektronickou hudbou, zde vytvořil zajímavé spojení dvou světů. Použil syntezátory k napodobení obrovského orchestru a sboru, přičemž do skladeb vpletl tradiční řecké lidové nástroje. Vedle hudby ale film nepřináší prakticky nic zajímavého, a to i přes hvězdné obsazení, kterému vévodí Anthony Hopkins, Angelina Jolie nebo Colin Farrell.

Na mém seznamu filmů o starověkém Řecku a Římě nemůže chybět klasika Jáson a Argonauti. Bernard Herrmann se pro tenhle film rozhodl k naprosto radikálnímu kroku. Úplně vynechal smyčcovou sekci orchestru, tedy housle, violy, violončela a kontrabasy. Chtěl vytvořit zvuk, který by působil syrově anticky. Místo toho se soustředil na masivní dechovou sekci, bicí a harfy. Výsledkem je neuvěřitelně energická hudba, která dokonale doplňuje revoluční triky Raye Harryhausena. Tenhle kovový zvuk se stal inspirací pro nespočet dalších fantasy filmů. Ukázku Herrmannovy hudby z Jásona a Argonautů se pro dnešek loučím. Nikola Bojčech přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Tvorba stříbrného plátna.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

0: Výzkum právě pokračuje, výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Hezký dobrý den. Je neděle s datem 12. července. Svátek slaví Bořek. Vše nejlepší Bořkům k svátku. No a od mikrofonu Rádia Klasik Praha vás zdraví Bára Sedláčková. Právě jste slyšeli Skočnou ze třetího dějství opery Prodaná nevěsta, Bedřicha Smetany samozřejmě. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK nám hrál Jiří Bělohlávek, dirigoval. No a my tady spolu strávíme dneska celé nedělní odpoledne. No a k tomu nedělnímu obědu přeji dobrou chuť a pouštím 4 charakteristické valčíky. Uslyšíme druhou část Samuela Coleridge Taylora.

Afrobritský skladatel, který zemřel v roce 1912, Samuel Coleridge Taylor, jeho hudbu jste právě teď slyšeli. Byl to Selský valčík, byl to druhá část čtyř charakteristických valčíků. No a Samuel Coleridge Taylor usiloval o propojení tradice klasické hudby s africkou a afroamerickou hudbou. Inspiroval se zejména Brahmsem, uherskými tanci a Dvořákem, který ho právě významně ovlivnil. Nahrávka, kterou jste slyšeli, vyšla loni, to bylo 150 let od narození právě Samuela Coleridge Taylora. Tyhle ty čtyři charakteristické valčíky byly původně orchestrální skladba, samotným autorem později ale upravená právě pro housle a klavír. A hrála nám Maya Megap a Matthew Shellhorn. Ludwig van Beethoven a jeho symfonie číslo 3 S-dur, Eroika, to je na řadě v našem playlistu právě teď. Kdybyste chtěli znát ten playlist kompletní, není nic jednoduššího, než se podívat na náš web klasikpraha.cz.

Pittsburghský symfonický orchestr pod taktovkou Manfreda Honecka byl nominovaný za tuhletu skladbu, kterou nahrál v roce 2018 na Grammy. Slyšeli jste symfonii číslo 3 Esdur, Eroiku, slyšeli jste třetí větu Ludvika van Beethovena. No a my si teď pustíme Vals Trist Jeana Sibeliuse, zahrají berlínští filharmonikové Herbert von Karajan diriguje.

Valstrist Jeana Sibeliuse, který nám zahráli berlínští filharmonikové, právě dozněl a nás čeká další hudba. Pustíme si ukázku z nahrávky s Bachovými koncerty pro klávesový nástroj, který tedy původně to bylo čembalo, ale uslyšíme ho na moderní klavír, tu ukázku tedy z roku 2025 a zahraje nám klavíristka Beatrice Rana, italská klavíristka, která se Bachovi věnovala už v roce 2017 a také na oceňovaném albu s Goldbergovými variacemi. Uslyšíte koncert tedy pro klavír a orchestr číslo 3 D-dur, třetí větu. No a společně s Beatrice Ranou zahraje Amsterdam Symfonieta. Beatrice Rana ho tady řídí. Je to nizozemský smyčcový orchestr, který vznikl v roce 1988.

0: Klasik Praha.
1: Další letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, který navštívili členky dámského dechového kvinteta Kalabis Quintet. Zazní zajímavé ukázky hudby 20. a 21. století a dámy také prozradí, co chystají natočit na své připravované album. K poslechu reprízy v úterý 14. července od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Pokud jste si vzpomněli na skvělý film Jurský park, když jste poslouchali tuhle hudbu, tak jste poznali soundtrack A Tree for My Bed, neboli Strom jako moje postel. Z alba John Williams Reimagine jsme slyšeli právě ukázku. Album vyšlo v roce 2024 a šlo o komorní úpravy Williamsových filmových melodií, včetně těch méně známých. Tohle zrovna ale, myslím, byla velmi známá část toho filmu, jak hudebně, tak z různých sestřihů. Sarah and Dawn hrála na flétnu a Simon Pedroni na klavír. A právě Williamsova hudba pro Spielbergův film Jurský park patří k jeho nejhranějším partiturám, ačkoliv nezískala Oscara ani žádnou jinou významnou cenu. Je to ale krásné a notoricky známé. Já vždycky, když slyším tuhle hudbu, tak prostě před sebou vidím ten sestřih, jak se budí na tom stromě a vidí pod sebou ty dinosaury, kteří pod nimi, brontosaury a další, kteří pod nimi procházejí. Naprostá nádhera, pokud jste teď někdy neviděli Jurský park, podívejte se na to, vrátí vás to zpátky do těch dětských nadšených let, kdy člověk ještě miloval dinosaury. Tak. Aleluja Wolfganga Amadea Mozarta Exultate Jubilate zahraje nám soubor La Stagione, Michael Schneider diriguje a Ruth Ziek uslyšíme zpívat.

A Wolfganga Amadea Mozarta nám vystřídají poetické nálady. Uslyšíme u Mohyly, což mimochodem mě přivádí k tomu, že byste si mohli udělat výlet tady v Praze k Mohyle na Bílé hoře. Je tam moc hezký výhled a je to také příjemná procházka. Můžete třeba směrem tam jet tramvají a cestou zpátky jít přes oboru Hvězdu a dojít třeba až do Divoké Šárky a pak se nechat převést přívozem v zadní části Prahy, dole u Podbaby a zase podle toho tedy samozřejmě, kde bydlíte, buď jít okolo řeky, anebo se svést zase nějakou tramvají. No nicméně, dost výletů a letní nálady, poetické nálady jsou zde. Dvořák Antonín to samozřejmě složil a zahraje nám live Uwe Ansendnes. Důležité je říct, že klavírní cyklus poetické nálady, to je nejrozsáhlejší Dvořákovo dílo právě tohoto druhu, má 13 částí a 50 minut a charakterizuje ho pestré střídání nálad, ano, a právě live Uwe Ansendnes 5. listopadu roku 2022 tento cyklus zahrál v Praze také na Firkušného festivalu v Rudolfinu a album, které uslyšíte nebo z něhož uslyšíte ukázku, právě vyšlo v roce 2022 u Sony Classical.

Tohle byly poetické nálady, 12. část u Mohyly. Předehra k operetě Krásná Helena Jacquese Offenbacha nás čeká ve 12 hodin 41 minut. Zahraje Česká filharmonie, Václav Neumann diriguje.

Dozněla předehra k operetě Krásná Helena Žaka Offenbacha, Česká filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna nám ji hrála. A teď si pustíme Giacoma Pucciniho, Manon Lescaut, pustíme si árii z této opery, Jonas Kaufmann nám ji zapěje.

Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod taktovkou Antonia Papana nám doprovázeli Jonase Kaufmana, kde jsme slyšeli árii z Manon Lescaut Giacoma Pucciniho. Pustíme si teď koncert pro klavír a orchestr Maurice Ravela. Zahraje nám PKF Prague Philharmonia a Manuel Vium diriguje a Andrew von Oyen nám právě třetí větu toho koncertu pro klavír a orchestr G-dur zahraje.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák!
2: Říkej!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
9: Jsme Klasik Praha.

Tohle byla druhá věta Braniborského koncertu číslo 6. B-dur Johann Sebastian Bach ji složil, no a muzika Antiqua Köln nám hrála na originální nástroje. Reinhard Gebl dirigoval. Teď si pustíme něco takového mladšího. Pustíme si symfonii A-dur, čtvrtou větu Vivace o Otakara Ostrčila. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK nám bude hrát. Jiří Bělohlávek diriguje.

Otakar Ostrčil a jeho symfonie Ádor, slyšeli jste opus 7, čtvrtou větu Viváče právě dozněla. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Jiřího Bělohlávka nám hrál. No a teď už se na nás těší dvě hebrejské melodie. Uslyšíme tu první, Morise Ravela.

Maurice Ravel, přestože se v některých dobových materiálech, včetně právě nacistických tiskovin, které ho mylně označovali za muže židovského původu, právě objevili nesprávné informace. Maurice Ravel nebyl židovského původu, měl ale k židovské kultuře hluboký obdiv a přátelil se s mnoha židovskými umělci. A právě tento vztah ho inspiroval ke složení skladeb, jako jsou dvě hebrejské melodie. Vy jste slyšeli první. Kadiš. Maurice Ravel se narodil v Baskicku, jeho matka byla baskického původu a otec byl francouzsko-švýcarský inženýr. Hrála nám bruselská filharmonie, Camille Thomas hrála na violončelo a Matthew Herzog dirigoval. Teď si pustíme koncert pro lesní roh a orchestr. Přemysl Vojta nám na ten lesní roh zahraje. Uslyšíme první větu. Michael Haydn tedy byl autorem této hudby a Haydn Ensemble Prague nám zahraje. Martin Petrák diriguje.

0: Klasik Praha.
1: Skotský skladatel Patrick Doyle má za sebou dirigentský debut s vídeňskými symfoniky. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Zazní ukázky z filmů jako Harry Potter a ohnivý pohár nebo Hamlet. Naleďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthaushejtmánek.cz.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Dozněla hudba Claudia Monteverdiho, no a šlo o ukázku ze souborné nahrávky všech 9 knih Monteverdiho Madrigalů, která vznikala mezi lety 1993 až 2021. Vyšla ale až v listopadu roku 2023 na 11 CD. No a trvá 12 hodin. Pokud byste chtěli půl dne poslouchat jenom Claudia Monteverdiho, máte tady skvělou příležitost. Kupte si 11 CD a 12 hodin můžete poslouchat. Vy jste slyšeli část recitativu z Monteverdiho Ztracené druhé opery Lariana z roku 1608. Tohle byl její nářek té Ariadny. Nechte mě zemřít. Concerto Italiano Keln nám hrálo, to je soubor, který byl založený v roce 1984 Rinaldem Alessandrinem, dirigentem a hráčem na historické klávesové nástroje. On je také expertem na rané baroko, proto pravděpodobně Claudio Monteverdi a jeho zalíbení. Teď si pustíme tanec pastýřky. Igo Alfven bude autorem hudby, ale uslyšíme to v aranžích Christiana Lindberga, švédského trombonového virtuóze a dirigenta.

Jak jste mohli slyšet, byla to ukázka z alba Romantický trombon z roku 1985 a hrál nám tedy švédský trombonový virtuos a dirigent Christian Lindberg a hrál nám taky Roland Petitien a švédský klavírista a dirigent, který má za sebou přes 100 nahrávek. My si teď pustíme Hanse Krásu. Bude to ukázka z debutového alba smyčcového kvarteta Krása kvartet s názvem Youth Mládí, které vyšlo loni, s hudbou československých meziválečných židovských autorů perzekuovaných nacisty, jako byl Krása, Ančerl nebo Šulhof. A tvořili všichni ještě v dobách mládí a míru a právě kdy tvořili tuhletu hudbu, tak to bylo jako třeba Hans Krása mezi lety 1899 až 1944. No a ten Krása kvartet si půjčil nejen jeho jméno, ale právě tu hudbu, kterou tvořili v dobách mládí a míru, a proto Youth Mládí.

Soubor Krása kvartet nese jméno Hanse Krásy, který žil mezi lety 1899 až 1944. V říjnu v roce 1944 byl zabit v Osvětimi. Byl ale tedy meziválečný skladatel a dirigent Žák Zemlinského a také korepetitor Nového německého divadla. V Terezíně byl jednou z předních osobností hudebního života v tamním getu. Nejúspěšnějším představením v Terezíně se stala jeho dětská opera Brundibár, která je dnes Krásovým nejznámějším dílem. Vy jste slyšeli téma s variacemi pro smyčcové kvarteto, kterou právě Hans Krása tvořil ještě v dobách mládí a míru. Teď se pustíme árii od Johanna Adolfa Haaseho. Je to árie z alba Contratenor amerického pěvce Michaela Spirese, který se profiluje jako baritenor.

Johann Adolf Haas, německý skladatel 18. století, ve své době byl velmi populární. No, my jsme teď slyšeli ukázku z alba Kontratenor amerického baritenoristy, který zpívá tenorové i baritonové role a jmenuje se Michael Spiers. Na této nahrávce se věnuje širokému repertoáru pro tenor v barokním období, kdy ještě tento hlasový obor nebyl tak jednoznačně vymezen jako dnes. Doprovázel ho soubor Il Pomodoro a Francesco Corti dirigoval. Teď se pustíme Antonína Dvořáka, zase se na chvíli vrátíme zpátky domů. Pustíme si ukázku z alba, které vyšlo před 2 lety a kde je natočené kompletní Dvořákovo dílo pro housle a klavír. Zahraje nám Jiří Vodička na housle, toho času koncertní mistr České filharmonie, a David Mareček, generální ředitel. Uslyšíme Nocturno Hádur právě pro housle a klavír, meditativní skladbu vážného výrazu, která ale existuje i ve verzích pro orchestr a 4-ruční klavír. My si ji tady ale poslechneme tedy právě v té původní pro housle a klavír. 13 hodin 54 minut a já doufám, že si s Rádiem Klasik Praha a se mnou užíváte příjemné nedělní odpoledne.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Tohle je Klasik Praha.

Symfonie číslo 40 G-moll. Slyšeli jsme čtvrtou větu Wolfganga Amadea Mozarta. Hrál nám amsterdamský barokní orchestr, Ton Koopman dirigoval. No a teď si pustíme nahrávku, která vyšla 8. září roku 2023 a půjde o část kompletu Mahlerových symfonií v podání České filharmonie a Semjona Byčkova.

Slyšeli jste třetí větu Titána, symfonie číslo 1, D-dur Gustava Mahlera. Hrala nám Česká filharmonie, Semjon Byčkov dirigoval. A tahle třetí věta je pohřební pochod na nápěv dětské písně Frère Jacques, ale v mol. Pokud jste chodili na francouzštinu, tak jste jistě Frère Jacques zpívali, protože to je mimo jiné v Čechách typická učební pomůcka. Teď si pustíme koncert pro violu a orchestr. Zahraje nám Jaroslav Karlovský. S ním Česká filharmonie a Karel Ančarl diriguje. Hudba patří Bélu Bartokovi.

0: Klasik Praha.
1: Neuvěřitelných 120 titulů na hudebních nosičích a přes 450 nahrávek pro rozhlas a televizi má za sebou můj další host v pořadu. V letošním roce oslaví významné životní jubileum. Loni si připomenul 40. výročí Stamicova kvarteta, jehož je členem. Violista Jan Pěruška je profesorem na AMU i porotcem violových soutěží. V pořadu s premiérou ve čtvrtek v 19 hodin představí nové nahrávky. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla hudba z Bondovky z filmu Dech života z roku 1987. Autorem není nikdo jiný než John Barry, hrál nám studiový orchestr. Teď si pustíme ale francouzský soubor dobových nástrojů Les Musiciens de Saint-Julien, který vznikl v roce 2005 a vede ho flétnista a muzikolog François Lazarevič. Zahrají nám hudbu Henryho Purcella.

Henry Purcell byl nejvýznamnější anglický barokní skladatel. Působil v Královské kapli v Londýně a Westminsterském opatství. No a vy jste slyšeli skotskou píseň nedaleko města Edinburgu. Píseň ve skotském stylu s mírně lascivním textem. Dnes se spekuluje o tom, zda se jedná o úpravu písně lidové, nebo je autorem nápěvu právě sám Henry Purcell, či jeho mladší současník Jeremiah Clarke. Kontratenorista Tim Mead nám zpíval, no a hráli nám Lemis Siens de Saint-Julien a François Lazarevič dirigoval. Aaron Copland a jeho balet Rodeo, pustíme si Valčík sobotní noci, Baltimorský symfonický orchestr pod taktovkou Davida Cinemana nám zahraje.

Aaron Copland a Valčík sobotní noci. Vystřídá ho symfonie číslo 9 D-moll s odou na radost.

Druhá věta s ódou na radost. Jste slyšeli hrát ty Philadelphia Orchestra, Ricardo Muti dirigoval a samozřejmě autorem nebyl nikdo jiný než Ludwig van Beethoven. Byla to tedy druhá věta symfonie číslo 9 D-moll. A teď tři fugy pro klavír. Poslechneme si Daniela Trifonova a bude to ukázka z jeho alba Šostakovič Discoveries, které vyšlo loni a u Deutsche Grammophon a které obsahuje různé rarity a zřídka uváděné skladby právě Dmitrije Šostakoviče, včetně několika premiérových nahrávek. Tyto tři fugy jsou z roku 1939, nepatří do pozdějšího známého cyklu 24 preludí a fug ze začátku 50. let. No a loni to bylo 50 let od úmrtí Dmitrije Šostakoviče, letos je to 120 let od jeho narození. Tak tedy nechme se unést do jeho dob společně s klavírním virtuózem Danielem Trifonovem.

0: Klasik Praha.
1: Operní zpěv přirovnává ke svému oblíbenému golfu. Nejraději by odpočíval v exotických krajích, ale muselo by se tam letět maximálně hodinu. A letos se v Metropolitní opeře poprvé ve své kariéře potká s Escamilliem z Bizetovy Carmen. Mým dalším hostem je basbaritonista Adam Plachetka. V sobotu v 19 hodin se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tohle je Klasik Praha.

Tyhle písně mám moc ráda, protože nejen, že když zrovna není léto a já se nemůžu toulat po kopcích, tak mi právě tenhle čas připomínají. Songs of Travel, Whither Must I Wander, kam se musím toulat, no a jsou to písně na cesty nebo cestovní písně. Je to zhudebněný písňový cyklus Ralpha Vaughna Williamse a ty básně pochází od Roberta Louise Stevensona. No a vy jste slyšeli tedy zpěv o tom, jak se tulák vrací do rodného domu, který je už prázdný a vzpomíná na dětství. Interpreti pochází z Walesu a Skotska, Bryn Terfel a Malcolm Martinů. Bryn Terfel byl letos na Smetanově Litomyšli. Vy jste slyšeli ukázku z alba The Vagabond, z roku 1995. Vyšlo to u Deutsche Grammophon. Kdybyste si to celé chtěli pustit třeba do sluchátek a jít se toulat pobřežní cestou jižní Anglie, což je mimochodem skvělá kniha, kterou vám vřele doporučuji, Pobřežní cesta. No, my se teď zase vrátíme zpátky domů a dáme si pěkně klasické slovanské tance, tentokrát to bude ale srbské kolo. Druhá řada, tedy Antonína Dvořáka, Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze hraje, Vladimír Válek diriguje.

Antonín Dvořák a jeho slovanské tance hrál nám Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze, Vladimír Válek dirigoval. No a my si teď pustíme Antonia Vivaldiho. Bude to koncert pro sopraninovou zobcovou flétnu a basso continuo C-dur. Uslyšíme třetí větu.

Sopraninová zobcová flétna a na ní hrál Jiří Stivín. Jaroslav Tůma hrál na čembalo, vy jste slyšeli koncert právě pro tuhle flétnu a basso continuo C-dur, třetí větu Antonio Vivaldiho. Hráli také virtuózy di Praga. Nás teď čeká Zdeněk Fibich. Nálady, dojmy a upomínky.

Na klavír nám zahrál Marian Lapšanský a slyšeli jste Nálady, dojmy a upomínky 24. část Zdeňka Fibicha. Teď opět ještě takový kratší kousek, 3 minutky 20 vteřin a pustíme si Nelznovu mši, neboli také mši pro krušné časy. Vrcholné dílo tvorby Josefa Haydna, jeho chrámové tvorby, a uslyšíme skladbu z roku 1798, skladbu z krušných časů, kdy v Evropě řádil Napoleon a vítězil nad Rakouskem a právě po překročení Alp ohrožoval i Vídeň.

Slyšeli jste nahrávku z roku 1987 a byla to Nelsonova mše, nebo mše pro krušné časy. Přezdívka mše odkazuje k anglickému admirálovi Horáciu Nelsonovi, který krátce před premiérou této mše Napoleona drtivě porazil na Nilu. Nelson pak v roce 1800 navštívil Esteházyho palác a možná tehdy tuto mši dokonce osobně vyslechl. Mše je zvláštní tím, že orchestr neobsahuje dřeva. Haydnovi zůstaly pouze smyčce, trubky, tympány a varhany. No a my jsme slyšeli The English Concert a The English Concert Choir a mezi tím také spoustu anglických solistů. Teď si pustíme hudbu z filmu Sweeney Todd, Ďábelský holič z Fleet Street. Stephen Sondheim je autorem této hudby a filharmonici města Prahy nám zahrají. Petra Dolejší bude hrát na flétnu.

0: Klasik Praha.
1: A tonalita a dodekafonie charakterizují tvorbu rakouského hudebního skladatele, teoretika a příležitostného malíře Arnolda Schönberga. 75. výročí jeho úmrtí připomeneme v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Doznělo Léto Antonia Vivaldiho. Byl to koncert číslo 2 G-moll z čtveroročních období, třetí věta. Europa Galante nám hrála, Fabio Biondi, umělecký vedoucí, dirigoval. My si teď pustíme Ludwiga van Beethovena a jeho trojkoncert C-dur pro housle, violončelo a klavír. Uslyšíme druhou větu Largo a je to nahrávka, která vyšla v květnu před 2 lety a kromě trojkoncertů na ní najdeme i Beethovenovy úpravy lidových písní z Britských ostrovů. Beethovenův trojkoncert byl tiskem vydaný v roce 1804 a jeho violončelový part na premiéře hrál zřejmě Mikuláš Kraft. Existuje mnoho nahrávek této skladby s vynikajícími světovými solisty. No ale my si pustíme 3 uznávané britské solisty. Všechny 3 jsou někdejší finalisté BBC Young Musicians a je to Nicola Benedetti, Shekukan Mazin a Benjamin Growner. Filharmonia Orchestra je doprovází a Santu Matthias Rovely diriguje.

Slyšeli jste symfonickou suitu Šehrezádu, slyšeli jste druhou větu o Careviči Kalanderovi. Autorem nebyl nikdo jiný než Nikolaj Rimský-Korsakov. Hrál nám Chicagský symfonický orchestr pod taktovkou Daniela Barenboima a Samuel Magat hrál na housle. No, teď si pustíme našeho oblíbence, bude to Luciano Pavarotti, který nám zaspívá Funiculi Funicula.

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna nám hrál a Anton Gvardáňo dirigoval a byla to hudba Luigi Denzi. Teď si pustíme trošku delší věc, 4 minuty 48 vteřin a bude to hudba France Schuberta. Na klavír nám zahraje Elizabeth Leonskaja. No a uslyšíme Emprompty opus 90, část druhou. Je 15 hodin 52 minut a já doufám, že stále posloucháte Klasik Praha.

Tohle byl Franz Schubert a jeho Impromptu. Elizabeth Lonská, jak jsem předtím říkala, nám hrála na klavír. No a teď si pustíme zase něco staršího. František Xaver Richter, Te Deum, pustíme si devátou větu. Czech Ensemble Baroque Orchestra nám hraje pod taktovkou Romana Válka a Czech Ensemble Baroque Choir zpívá.

0: Klasik Praha.
1: Svěží italské barokní koncerty přináší další díl pořadu Švédský stůl. Autory budou Stradella, Corelli, Scarlatti, Castrucci a Geminiani. A hrát nám bude skvělý soubor Orchestra of the Age of Enlightenment neboli Orchestr doby osvícenství. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Bohuslav Martinů a jeho smyčcový kvartet číslo 2. Slyšeli jste nahrávku v podání Pavel Haas kvartetu z loňska v roce 2025 u Suprafonu. To vydali album, získalo řadu mezinárodních ocenění. No a Pavel Haas kvartet právě tady smyčcový kvartet číslo 2 Bohuslava Martinů provedl mimo jiné i ve Wigmore Hall. No a tento smyčcový kvartet napsal Martinů v roce 1925 v Paříži. Vy jste slyšeli jeho třetí větu. Teď si pustíme Leonarda Bernsteina, Fancy Free, nezadaní.

New York Philharmonic Orchestra pod taktovkou samotného Leonarda Bernsteina nám zahrál Fancy Free Nezadaní. Slyšeli jste finále tohohle baletu. No a nás už teď čeká symfonie číslo 4 D-moll, bude to druhá věta Roberta Schumana.

San Francisco Symphony nám hrál. Tenhle soubor dostal nominaci na Grammy za rok 2018 právě za tuhle nahrávku. Michael Tilson Toms to dirigoval. A slyšeli jste druhou větu Symfonie číslo 4 D-moll Roberta Schumana. Teď zase čas na něco staršího, Jean-Baptiste Lully. A my si pustíme část z opery Alceste.

předchozí skladbě, když jsme se bavili o Robertu Schumannovi, tak jsem zmiňovala nominaci Grammy za rok 2018. No a nominaci Grammy za rok 2018 dostali také Le Talan Lyric, kteří právě nahráli tyhle skladby Jean-Baptista Lullyho, nebo Baptisty Lullyho, abych to správně vyskloňovala. Teď si pustíme fantazii pro klavír, uslyšíme třetí větu Felixe Mendelssohna Bartholdyho, no a zahraje nám na klavír Jacqueline Bourget-Monnery.

0: Klasik Praha.
1: V unikátních prostorách punkevních jeskyní Moravského krasu se déle než dvě desítky let koná unikátní hudební festival Čarovné tóny Macochy. Co přesně návštěvníky v jeho rámci čeká? Dozvíte se v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme známou španělskou romanci z filmu z roku 1962, Je interdit. Tady to ale aranžoval Chris Heisel, hrál nám anglický komorní orchestr, Paul Watkins dirigoval a na kytaru nám bravurně hrál Miloš Karadaglič. Teď si pustíme St. Paul's Suite, uslyšíme první větu Jig Viváče Gustava Holsta. Zahraje nám Liverpoolská královská filharmonie, Andrew Menzies diriguje. No a Svita in C pro smyčcový orchestr, právě tedy od anglického skladatele, které je dílo odlehčeného charakteru s lidovými tanečními rytmy, které autor napsal v roce 1913 pro žákovský orchestr dívčí školy svatého Pavla v Londýně. Odtud tedy právě název svity St. Paul's Suite. A Holst tam sám pedagogicky působil od roku 1905 až do své smrti. Zajímavé je, že nahrávka vyšla v roce 2025 a kromě Holstových skladeb jsou na albu také díla jeho talentovaného mladšího současníka George Butterwortha, který zemřel v roce 1916 ve válce. Zahraje nám Liverpoolská královská filharmonie a Andrew Menzies tedy diriguje.

První věta St. Paul's Suite v 16 hodin 35 minut dozněla. No, teď si pustíme Fanny Mendelssohn. Pustíme si milostný duet na text Johanna Wolfganga Goetheho a jde o závěrečnou píseň z cyklu 12 písní, který je společným dílem sourozenců Mendelssohnových.

Jak jsem před chvílí říkala, šlo o závěrečnou píseň z cyklu 12 písní, který je společným dílem sourozenců Mendelssohnových. Felix napsal 9 písní sbírky a Fanny Mendelssohn napsala 3. Tuhle zrovna právě napsala Fanny Mendelssohn, která se potom provdala a získala jméno Hensel. Žila mezi lety 1805 až 1804.

Vlastně víceméně denně sopranistka egyptského původu, která studovala v Německu a je právě historicky první egyptskou zpěvačkou, která zpívala v La Scala. No a s ní zpíval Hugh Montagu Randall, mladý britský baritonista, no a také s nimi hrál Joseph Middleton, nebo Joseph Middleton, britský pianista patřící ke světové špičce klavírního doprovodu v písňovém repertoáru. A ten se právě objevuje na tom CD velmi často s Fatimou Said, z kterého si vy můžete pustit tedy tuhle píseň Zulejka und Hatem. Teď si pustíme Bacha, Braniborský koncert číslo 3 G-dur, uslyšíme druhou větu.

Dozněl Bach. A byl to tedy Braniborský koncert číslo 3. G-dur, druhá věta, zahrála nám muzika Antiqua Köln na originální nástroje. Reinhard Goebel dirigoval. O, teď si pustíme pohádku. Pustíme si svitu z hudby k Xerově dramatické pohádce Radus a Mahulena. Uslyšíme třetí větu Smuteční hudbu. Josef

Josef Suk byl autorem pohádky, kterou jste slyšeli, nebo slyšeli jste hudbu z pohádky. Byla to svita z hudby k Zejerově dramatické pohádce, tedy Radus a Mahulena. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK nám hrál pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Teď je na řadě v 16 hodin 52 minut koncert pro klavír číslo 12 A-dur. Uslyšíte třetí větu Wolfganga Amadea Mozarta. Zahraje nám Doležalovo kvarteto, no a na ten klavír Jan Bartoš.

0: Klasik Praha.
1: Skotský skladatel Patrick Doyle má za sebou dirigentský debut s vídeňskými symfoniky. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Zazní ukázky z filmů jako Harry Potter a ohnivý pohár nebo Hamlet. Naleďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90 a Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90 až do 14. července. Kaufland.
2: Ladíte Klasik Praha.

Slovanské tance, slyšeli jsme první řadu, část první, slyšeli jsme Forianta C-dur Presto Antonína Dvořáka. Šlo o další nahrávku slovanských tanců právě v podání České filharmonie, tentokrát s dirigentem Simonem Rettlem. Bylo to natočeno živě na koncertech v loňském roce, no a právě i v tom samém roce, což je tedy k údivu, vyšla u společnosti Pentatone právě nahrávka těch slovanských tanců. Říkám k údivu, protože většinou se živě ty věci nahrají a málo kdy si myslím, že se stihne to ještě v tom samém roce vydat a někdy to i čeká pár let, někdy to čeká i 20 let. Ale nakonec jsme se vlastně vždycky dočkali. Teď si pustíme Faunovo odpoledne, které myslím dneska v neděli tak trochu prožíváme. Pustíme si Preludium, Claude Debussy samozřejmě je autorem této hudby a hraje nám Los Angeleský symfonický orchestr, André Preven diriguje. Příjemný poslech.

Claude Debussy a jeho Faunovo odpoledne. Los Angeles Symphony Orchestra a André Preven dirigoval. Doufám, že prožíváte příjemné odpoledne společně s Rádiem Klasik Praha. Je 17 hodin 17 minut. Něco si přejte. My si pustíme symfonii G-moll, tu si přát nemusíte, pustíme si třetí větu a Leopold Koželuch byl autor, který složil tuhle hudbu. Česká komorní filharmonie nám zahraje pod taktovkou Vojtěcha Sporného.

Leopold Koželuch, český hudební skladatel a pedagog, který se narodil v roce 1747 a zemřel v roce 1818. A jeho hudbu, jeho symfonii G-moll, třetí větu nám teď zahrála Česká komorní filharmonie pod taktovkou Vojtěcha Spurného. Teď si pustíme krásnou věc, akvarel číslo 2 Frederika Delia, zahraje English Chamber Orchestra, Benjamin Britten diriguje.

The English Chamber Orchestra a Benjamin Britten nám hráli hudbu Frederika Delia. Teď si pustíme opět hudbu filmovou, pustíme si 7 statečných a je to Calverův návrat. Elmer Bernstein složil tuhletu hudbu k 7 statečným a Skotský národní orchestr nám ho zahraje a Elmer Bernstein sám dirikuje.

0: Klasik Praha.
1: Skotský skladatel Patrick Doyle má za sebou dirigentský debut s vídeňskými symfoniky. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Zazní ukázky z filmů jako Harry Potter a ohnivý pohár nebo Hamlet. Naleďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Tohle byl tanec kostlivců. Camille Saint-Saëns složil tuhle kultovní skladbu. Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Keise Clarka nám hrál. No a my si pustíme Mannheimskou symfonii A-dur. Jan Václav Antonín Stamec je jejím autorem. My uslyšíme první větu.

Jan Václav Antonín Stamic a jeho Mannheimská symfonie A-dur. Slyšeli jste první větu a hrál nám tentokrát novozélandský komorní orchestr a Donald Armstrong dirigoval. My si teď ještě pustíme kratičkou věc, dvouminutovou část písňového cyklu a jde o ukázku z alba Madita Moor, řekl mi Amor, láska. No, to je krásné, takhle k nedělnímu podvečeru. To album vyšlo letos v lednu u Alpha Classics s neoposlouchanou francouzskou písňovou tvorbou a natočili ho společně mladá francouzská sopranistka Gilly Rose, vítězka pěvecké soutěže Operalia a také interpretka barokní hudby, no a Susan Manhoff, klavíristka, zkušená americká, která působí ve Francii. No a my uslyšíme hudbu Louis Betse, to byl francouzský skladatel, kritik a divadelník a ta píseň, kterou uslyšíte, se jmenuje Modrý holoubek a to je druhou částí jeho cyklu Písně pro ptáky. No to je romantické, rozkošné.

Le petit pigeon bleu, modrý holoubek. No, to je krásné. Já se s váma teď už rozloučím pro tento týden, pro dnešek, introdukcí a Allegro pro smyčcové kvarteto, anebo a Allegrem pro smyčcové kvarteto a orchestr. Pustíme si hudbu Edwarda Elgra, trochu se zase usadíme po tom rozněžnělém modrém holoubku. Zahraje nám Akademie svatého Martina v Polích, Neville Mariner diriguje a já vám pop

Přeji společně s touto skladbou krásný zbytek nedělního večera. Čeká vás dnes pravidelný pořad Stanislava Předoty Švédský stůl. Uslyšíte 67. díl, poté samozřejmě koncert bez smokingu. Dnes to bude Josef Mysliveček. No a mezi tím Manuel de Falla, Josef Bohuslav Förster, Wolfgang Amadeus Mozart a další interpreti. Pokud byste chtěli znát náš kompletní playlist, podívejte se na náš web klasikpraha.cz. No a mějte krásný nedělní večer a krásné léto. My se spolu uslyšíme až v srpnu, mezi tím samozřejmě moji kolegové. Bude se mi po vás stýskat a budu se na vás těšit, tak se opatrujte. Naslyšenou.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Klasik Praha.
8: Klasik Praha.

0: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
7: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
8: Jsme Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
9: Milí posluchači, zdraví vás Stanislav Předota. V dnešním pořadu Švédský stůl na stanici Klasik Praha bych vám chtěl pustit CD souboru Orchestra of the Age of Enlightenment, které bylo natočeno v roce 2000 a jmenuje se Italské barokní koncerty. Najdeme na něm celkem 7 koncertů, přičemž do našeho dnešního pořadu se nám jich vejde pouze 5. Jejich autory budou ve chronologickém pořadí Stradella, Corelli, Scarlatti, Castrucci a Geminiani. Nejstarším z těchto autorů je Alessandro Stradella, narozený roku 1643. Pocházel ze šlechtické rodiny a byl to především operní skladatel. Kromě toho ale pochopitelně komponoval také oratoria a chrámovou hudbu. Jeho nátura byla asi poněkud divočejší. Kvůli spronevěře a milostným pletkám byl natrvalo vykázán z Říma a tak se usadil v Benátkách. Úplně stejná situace s něžnými zálety se ale opakovala i zde a tak opět prchal, tentokrát do Janova, a protože ani tam si nedal pokoj, byl nakonec zavražděn bratry, jimž svedl sestru. Toto vše ale nic nemění na tom, že ve své době to byl jeden z nejuznávanějších hudebníků a že právě jemu můžeme vděčit za rozvoj koncertní formy Concerta Grossa. Tato forma využívá střídání malé solistické skupiny zvané concertino se zvukem celého orchestru, zde nazývaného grosso či ripieno. My si teď od Stradelli poslechneme sonátu Di Viole, která v rozporu s jejím názvem není vlastně sonátou, ale ve skutečnosti je jednou z vůbec prvních skladeb typu concerto grosso. Solistická skupina zvaná Concertino je zde složena ze dvou houslí a loutny a uslyšíme ji hned na začátku první věty. Skladba má celkem věty 4 a všechny jsou založeny na tomto kontrastu mezi malou solistickou skupinou a celým orchestrem. Obě skupiny si často odpovídají, je to opravdu jakýsi hudební dialog.

Stradelův hudební odkaz dále rozvíjel o 10 let mladší Arcangelo Corelli, narozený roku 1653. Byl to nejen vynikající skladatel, ale i skvělý houslista, který si zasloužil o zdokonalení houslové techniky. Jeho jediná sbírka koncertů s opusovým číslem 6 byla vydána v Amsterdamu v roce 1714, rok po jeho smrti. Obsahuje 12 koncertů, které můžeme zařadit do dvou hlavních typů. 4 z těchto koncertů jsou da camera, komorní, tedy světské, úzce spjaté se stylem taneční suity. Zbylých 8 koncertů je da chiesa, jsou určené pro církevní příležitosti. V těchto koncertech se často střídají pomalé a rychlé pasáže a k tomuto kostelnímu typu patří také následující Concerto Grosso D-dur. Typického střídání malé solistické skupiny s celým orchestrem si můžeme všimnout hned v první větě. Začíná pomalým orchestrálním largem, na nějž postupně navazují 3 rychlé úseky, hrané 2 sólovými houslemi a violončelem. Tyto 3 rychlé vstupy jsou pokaždé zakončené adagiovou orchestrální kadencí. Také další z celkem 5 vět využívají tento princip kontrastu temp a obsazení a celé Concerto Grosso končí živým allegrem, jehož velmi rychlé trioly přispívají k radostnému tanečnímu charakteru.

Posloucháte stanici Klasik Praha a na ní právě teď pořad Švédský stůl. V tomto pořadu pravidelně představuji zajímavé nahrávky, které by neměly uniknout vaší pozornosti. A jednou z nich je také CD Italské barokní koncerty souboru Orchestra of the Age of Enlightenment. Tento orchestr, jehož název v překladu znamená Orchestr doby osvícenství, byl založen roku 1986 v Londýně a záhy se vypracoval na jedno z předních světových těles v oboru autentické interpretace. Spolupracuje s vynikajícími dirigenty i solisty, koncertuje po celém světě a nahrává velmi ceněné desky. Jedná se opravdu o špičku v daném oboru a doufám, že to je jasně slyšet i z nahrávky, kterou právě posloucháme. Dosud zazněly dva koncerty od skladatelů Stradelli a Corelliho, pokračovat teď budeme hudbou Alessandra Scarlattiho. Narodil se roku 1660 na Sicílii a je představitelem takzvané neapolské operní školy. Svých prvních úspěchů dosáhl v 19 letech svými operami uváděnými v Římě, ale kromě Říma žil střídavě v Neapoli, Florencii, Benátkách a Urbínu. Jako hudební pedagog vychoval nejen své dva syny, velmi úspěšné skladatele Doménika a Pietra, ale k jeho žákům patřili také Händel, Hasse a Quanz. Pustíme si teď Scarlattiho symfonii de concerto grosso číslo 2 C moll. Na rozdíl od předchozích dvou koncertů se jedná o skladbu zcela jiného charakteru. Není tak prvoplánově radostná a taneční, je vedena v mnohem upjatějším a archaičtějším duchu a je celá poněkud melancholičtěji zabarvená. Concerto grosso začíná úvodní fugou, která svou vážností jakoby spíše patřila do církevního prostředí. Konkrétně o této fuze se také zmiňuje a velmi vysoce ji cení i hudebník a cestovatel Charles Burney. Druhá věta gráve přináší ještě vážnější a štruchlivě slavnostní náladu a jisté dávky melancholie se nezbaví ani závěrečný menuet.

Orchestra of the Age of Enlightenment, orchestr doby osvícenství, zahrál koncerto grosso číslo 2 C-moll od Alessandra Scarlattiho. Ohledně skladatelů postupujeme chronologicky a dalším v pořadí je tedy Pietro Castrucci, narozený roku 1679, opět velmi úspěšný houslista a skladatel. Castrucci byl v Římě žákem Arcangela Corelliho, jehož hudbu jsme již dnes poslouchali, a pak přesídlil do Londýna, kde byl dlouhá léta koncertním mistrem Handlova operního orchestru. Na představovaném CD najdeme Castrucciho Concerto Grosso D-dur, které opět přináší typickou bezstarostnou radostnost, kterou od italské hudby tohoto období očekáváme. Skupina Concertino je zde tvořena dvěma sólovými houslemi. Skladba má 5 relativně krátkých vět. Zajímavé rytmické schéma uslyšíte ve čtvrté větě s tancem Gavotta, která je založena na obráceném tečkovaném rytmu. Říká se mu lombardský rytmus, nebo také francouzsky saccadé, či anglicky scotch snap.

Doznělo Concerto Grosso D dur od Pietra Castrucciho a zbývá nám čas už jen na jeden koncert, který bude od nejmladšího ze zde zastoupených autorů, Francesca Geminianiho. Narodil se roku 1687 v italském městě Lucca a mezi jeho učitele patřili i autoři, jejich díla jsme dnes již poslouchali, Alessandro Scarlatti a Arcangelo Corelli. Po neapolském kapelnickém období působil Geminiani v Paříži, Londýně a irském Dublinu, kde zemřel roku 1762. Jeho koncerta grossa i desítky houslových koncertů jsou vysoce ceněny. Za svého života byl ale oslavován především jako houslový virtuos. Jeho hra prý byla velmi energická, až kvůli tomu získal přezdívku, doufejme, že snad dobře míněnou, Il Furibondo. Zuřivý. Jeho koncerto grosso číslo 12 D-moll La Folia je hudbou velmi ušlechtilou a brilantní zároveň. Jedná se o přepracování Corelliho houslové sonáty La Folia, což můžeme přeložit jako bláznovství, pošetilost či vrtoch. Jednovětou sonátu obdařil o další náročné technické finesy a ozvláštnil střídáním sólových a orchestrálních pasáží. Na začátku zazní téma, které je pak následováno 25 variacemi. Corelli, autor původní sonáty, prý toto zpracování velmi oceňoval.

0: Doznělo Concerto Grosso číslo 12 D-moll La Follia od Francesca Geminianiho. V podání skvělého souboru Orchestra of the Age of Enlightenment jsme v uplynulé hodině vyslechli 5 koncertů z CD Italské barokní koncerty, které bylo natočeno v roce 2000 a které vám s radostí představil autor pořadu Švédský stůl Stanislav Předota. Již nyní se těším na další setkání.
1: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla do.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
8: Koncert bez smokingu vám přináší
7: Klasik Praha.
9: Dnešní koncert bez smokingu na Klasik Praha bude věnován českému skladateli, který v zahraničí proslul pod přízviskem Il Divino Boemo, božský Čech, tedy Josefu Myslivečkovi. Ten se narodil v březnu roku 1737 a zemřel 4. února 1781. Krátce poté, co v Praze pověsil na hřebík mlynářské řemeslo a vydal se do Itálie s cílem proslavit se jako hudební skladatel, se mu během 5 let skutečně podařilo zařadit se mezi přední skladatele žánru opera seria. Jeho nadání se ovšem neomezovalo pouze na vokální tvorbu. V Brzku se řadil i k nejtalentovanějším a nejuznávanějším skladatelům symfonické hudby, kteří v té době v Itálii působili. Mysliveček má na svém kontě přibližně 50 symfonií a 29 uvertur k různým dramatickým dílům, které lze hrát jako samostatná orchestrální díla. Tato bilance z něj činí jednoho z nejplodnějších hudebních skladatelů 18. století. K jeho úspěšným opusům se řadí i jeho 9 houslových koncertů, které vznikly pravděpodobně v nedlouhém období mezi koncem 60. a začátkem 70. let 18. století, kdy skladatel pěstoval hojné styky s Padovou a tamním skladatelem a houslistou Giuseppem Tartinim. Ostatně Mysliveček sám byl zdatným houslistou. Část jeho příjmu pocházela právě ze hry na housle a výuky hry na tento nástroj. My si v dnešním koncertu bez smokingu na Klasik Praha poslechneme 3 z Myslivečkových houslových koncertů, a sice D-dur, E-dur a A-dur. Solový part bude hrát ve Švýcarsku narozená houslistka Leila Šajek, která po studiích hry na moderní housle studovala na bazilejské škole Schola Cantorum Basileinsis barokní housle pod vedením Chiary Bianchini. Nyní pravidelně hostuje na světových pódiích jako solistka a komorní hráčka specializovaná na starou hudbu. A v této nahrávce spolupracovala s naším českým proslulým orchestrem Collegium 1704, který založil a vede čembalista a dirigent Václav Lux. V podání tohoto souboru zazní mezi zmiňovanými 3 Myslivečkovými houslovými koncerty ještě jeho symfonia S-dur a uvertýr číslo 2 A-dur, která je součástí 6 uvertýr, které Mysliveček zkomponoval ve Florencii na počátku 70. let a lze je zařadit k tomu nejlepšímu, co v Itálii do té doby v oblasti symfonické hudby vzniklo. Snad tedy hudba božského Čecha potěší dnes večer na Klasik Praha i vás. Já vám přeji klidný večer a ničím nerušený poslech.
7: Koncert bez smokingu
8: na Klasik Praha.

Ladíte Klasik Praha. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Vítejte u dalšího dílu pořadu Na osobní notu na Rádiu Klasik Praha, u kterého vás vítá Mirka Časarová. Můj dnešní host je česká pěvkyně, sopranistka. Je držitelkou ceny Classic Prague Award 2018 za nejlepší komorní výkon, ceny Thálie 2019 za Julietu Bohuslava Martinů. Se svým profilovým albem Fidile získala prestižní ocenění BBC Music Magazine Awards, je solistkou Národního divadla v Praze, ale můžete ji vídat i na dalších českých scénách, ale hlavně nejenom českých. Pravidelně vystupuje v zahraničí. A na konci letošního léta se vrátila z festivalu v Glyndebourne, kde s triumfálním úspěchem zpívala Janáčkovu Káťu Kabanovou. Zcela určitě je vám jasné, že dnes si se mnou na osobní notu bude povídat Kateřina Kněžíková. Katko, vítej.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: Katko, stojíme na začátku nové sezóny, ale pojďme se vrátit k létu, které si strávila v Glyndebourne. Jaké to tam bylo?
1: Bylo to tam ku podivu odpočinkové, musím říct. Člověk se soustředí jenom na jeden kus, i když během toho zkouškového procesu, který probíhal od pondělí do soboty, jsme teda sil neušetřili a měli jsme volný jenom jeden den, ale člověka to tak nějak nabije, má dojem, že vytváří něco krásného a smysluplného. Takže já jsem si vlastně užila prázdniny v nádherném duchu.
0: Jak dlouho jsi tam byla? Jak dlouho trval zkouškový proces?
1: Byla jsem tam 9 týdnů, přičemž jsme první premiéru, první představení měli 3. srpna, čili do té doby jsme zkoušeli a přijeli jsme tam, já pořád mluvím v množném čísle, protože se mnou ještě cestoval můj kolega z Národního divadla Jaroslav Březina.
0: Ano, ano.
1: Jsme tvořili takový tandem, takže já jsem tam byla od posledního týdne v červnu, takže zhruba 5 týdnů.
0: Ale pokoje jste neměli společné, že?
1: Ne, neměli, ale měli jsme společný dům. My jsme si řekli, že budeme sdílet bydlo a festival nám nabídl nádherné bydlení. Takže
0: no, tak
1: jsme měli obrovský dům, kde nás navštívilo spousta přátel a samozřejmě i moje rodina.
0: A tak jste si vyvářeli vzájemně?
1: Ano, vyvářeli jsme si vzájemně, protože Anglie je pověstná úžasným jídlem, obzvlášť zeleninou a ovocem. Takže jsem častokrát dělávala různé maso na grilu a k tomu dušenou zeleninu, na páře zeleninu a saláty. Takže to bylo vlastně strašně příjemné strávení těch 9 týdnů.
0: A jaký je Jarda strávník, když jsi mu předložila zeleninu dušenou na páře, jak se na to tvářil?
1: No, on byl úplně nadšený. Vážně? Hlavně no. On má rád taková jídla, teď vypadám, jak kdybych mluvila jako jeho manželka. My jsme byli takové duo manželské od do.
0: Od do, ano.
1: Ano, přesně.
0: Na dobu určitou.
1: Na dobu určitou, tak to jsem hledala. Takže, co jsem uvařila, tak to snědl a byl rád. Tam se opravdu dobře jí.
0: Tak to je ale ideální situace. A vařil někdy také Jarda?
1: Velmi zřídka, ale Jarušek zase dělal jiné věci, takže my jsme si krásně vycházeli vstříc a myslím, že to bylo opravdu nádherné strávení společného času, nejenom na zkouškách, ale i po nich.
0: Tak to jsem ráda, že jsi zvládla takhle krásný čas. Ty jsi říkala, že tam za tebou přijela tvoje rodina. Podnikali jste také nějaké výlety, kde jste se tam byli na nějakém zajímavém místě podívat?
1: Tak když oni přijeli, tak já jsem ještě vlastně dost zkoušela, takže jezdili různě do Brightonu a na různé hrady Hastings navštívili a potom jsme my společně až se trošku, protože tam je takový způsob, že 2 dny má člověk volno mezi představeními a mezi těmi hlavními zkouškami. Mm-hmm. Takže tam člověk si dokáže i odpočinout nejenom na bracil, ale i taky jaksi trošku mentálního pozdvižení člověk může nasát. Takže jsme navštívili úžasný hrad Arundel, to je jako 5 našich Karlštejnů.
0: To
1: byl
0: obrovský.
1: Obrovský zážitek pro nás, pro všechny. Byli jsme na Seven Sisters, to je taková procházka po pobřeží, takovýma kopečkama, spoustu nádherných míst tam je pro navštívení, pro obohacení, takže měli jsme se fakt krásně.
0: Tvůj manžel je také operní pěvec Adam Plachetka, co samozřejmě 99% lidí v České republice ví,
1: ale to by se zdivili.
0: Proto 1% to raději řekneme. Myslím, že ale 100% našich posluchačů to ví zcela určitě. Divila bych se, nevědí to všichni.
1: Dokonce i lidé z toho biznisu, z té branže, z toho oboru neví, kdo je Adam Plachetka a neví, že třeba my k sobě patříme.
0: Dobře, ale ví, kdo je Kateřina Knižíková?
1: No tak snad.
0: Vy máte spolu dvě nádherné dcery. Holky rady takhle chodí po památkách, nebrblají, nebo není to na ně dlouhé a náročné?
1: Ale brblají, ale je jim to
0: prdplatné,
1: prdplatné, protože my to vždycky prokládáme, ta menší jako nevydrží tou pozorností tolik, jako třeba ta větší v jejím věku, mm-hmm. když se na to takhle můžu s odstupem podívat. Ale vždycky to kompenzujeme nějakou zábavou, že například na tom hradu Arundel jsme ho navštívili, když tam byly nějaké rytířské dny pro děti, mm-hmm. takže spoustu tvoření, spoustu atrakcí, takže si to myslím všichni užili a ten hrad je teda přenádherný. Kdo může jet nebo pojede do těch míst, kdy, tak tohle doporučuji vřele. To je něco neuvěřitelného. Já jsem plakala v každé ložnici a že jich tam mají
0: hodně. A co tě tam nejvíc dostalo? To vybavení nebo ta atmosféra?
1: Vlastně nejvíc dostalo, že ten hrad je stále obýván těmi majiteli a jsou tam. Oni zpřístupňují ten svůj majetek nebo část toho hradu těm lidem, kteří se tam přijedou podívat. A je to rodina, která, a to jsem nevěděla, což je hrozně zajímavé, vlastně pořádá tu obrovskou ceremonii při korunovaci krále či královny. Oh. To nespadá pod královská bedra, ale pod tento rod. Mm-hmm. Arundelský, ještě tam je Arundel něco, to už si nepamatuju. A tam v jedné té jídelně je taková obrovská vitrína, kde jsou vystavené ty obří zlaté poháry, které ta královská rodina dá tomu rodu jako díky, že tuto ceremonii zaštítila, zorganizovala. Je neuvěřitelné. Oni opravdu pořád to tam jako cvrliká. Ta historie se pořád z generace na generaci. Mám pořád pocit, že to tam je živé.
0: To je úžasné.
1: Je.
0: To jsi mě úplně teď navnadila, musím tam jet.
1: Je to fakt nádherný místo, no a ty anglické zahrady, myslím si všude, i v běžném městě, malém městě, jako je Lewes, které je blízko Glyndebourne, kde většinou lidé jsou ubytovaní, je to nejbližší, ano. Větší město, takže tam prostě každý obyčejný v uvozovkách park má svoje kouzlo a nemusí to být jenom tím, že tam jsou ty pověstné anglické trávníky.
0: Jasně.
1: Ale zkrátka, no já bych o té Anglii mluvila dlouho, já jsem úplně napumpovaná tou absolutně otravnou otravnou energií pozitivní, která myslím si, že si za chviličku přejde.
0: Cítila ses tam jako doma?
1: Opravdu jako doma. Já kdybych tam měla svoji rodinu k dispozici pořád, tak já bych se tam snad odstěhovala.
0: Panečku.
1: Mě ta anglická, to anglické gentlemanství, které potkáte i v obyčejném obchodě, mě to fascinuje.
0: To je nádhera. Katko, my si dnes nejenom povídáme, ale také si pouštíme hudbu. Ty si pro začátek vybrala La Bonne Chanson číslo 3 Gabriela Fauré, a to v podání mezzosopranistky Veronique Jean a souboru I Giardini. Proč zrovna tato píseň?
1: Já jsem tu píseň vybrala, protože jsem měla možnost ji zařadit na program na Dvořákovi Praze, kde jsem byla kurátorkou celé dvořákovské řady Dvořák Collection. A hrozně se mi ta píseň líbí, je z cyklu La Bonne Chanson od Gabriela Fauré'ho. A já vůbec francouzskou hudbu miluju a to je taková klidná, lirická, zamilovaná, nádherná píseň.
0: Ano, slyšeli jsme v úvodu našeho pořadu a další píseň je taky úžasná. Ty jsi mi napsala, že mohu pustit cokoliv od Nat King Cole'a.
1: Ano.
0: Což mě udělalo obrovskou radost a nemohla jsem zvolit jinak než píseň Smile.
1: No, tak rozhodně, to je prostě evergreen, který mě v autě, když někam jedu, já si totiž v autě buď pouštím rádio, anebo hudbu tohoto typu, protože mě to naladí. Já když si pustím operu nebo nějaké písně, které se třeba učím, tak mám takový dojem, že se mi ten hlas, ten krk už nastavuje tak do toho, že budu jako muset začít něco produkovat, budu muset zpívat, kdežto u této hudby se úplně uvolním, dobře se mi cestuje, byť to jsou vlastně takové náladovky a neuspává mě to ku podivu jako některé operní kusy, takže já jsem úplně spokojená, že jsem mohla tady doporučit nebo jak si sdílet s posluchači tak nádhernou hudbu.
0: Máme tu Smile a Nat King Cole.

0: Dozněla píseň Smile, píseň, která je zkomponovaná na téma z filmu Modern Times a je z roku už 1936. Hudbu napsal Charlie Chaplin a dokonce jsem se dočetla, že on se pro tuto svou píseň inspiroval Toskou Giacoma Pucciniho.
1: Já se vůbec nedivím, protože já tam pořád cítím ty harmonie.
0: No.
1: A takové to dobré muzicírování, dobrý zpěv, vlastní jednoduchost v tom nejlepším slova smyslu.
0: Takže to byla píseň Smile a Charlie Chaplin a někde v pozadí schovaný Giacomo Puccini. My si dnes povídáme v pořadu na osobní notu s naší vynikající sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou. Káťo, my jsme si povídali o Glyndebourne a o tvém stvárňování Káti Kabanové. Ještě se zeptám na jednu otázku. Jak zvládáš odloučení od rodiny, když jsi takhle dlouho daleko?
1: No, já to zvládám dobře. Myslím si, že všichni to zvládají dobře. Já nechci, aby to vyznělo tak, že jsem nějaká sobecká matka, ale do určité míry ten pěvec opravdu sobecký být musí, protože já znám spoustu chvil, kdy plačící dítě, neutišitelné dítě, jsem musela odložit noty a věnovat se samozřejmě svým mateřským povinnostem. A potom po nocích jsem to doháněla. Ten život není tak jednoduchý a tak jako krásný, nebo pohodový, možná lepší slovo, jak by se zdálo, protože to, na co diváci nebo posluchači, návštěvníci divadel přijdou a vidí, tak je to taková jako krása v tom, že člověk musí vypadat, že je to hrozně snadné a zatím se skrývají ty hodiny, to, jak to je těžké, to pominu, ale hodiny, studia na škole, potom v práci, v divadle, doma a člověk opravdu musí být do určité míry sobec a já byť jsem vždycky inklinovala k tomu mít rodinu, tak máme s Adamem, s manželem prostě takové nějaké pravidlo nevyřčené, že chápeme, i vlastně děti chápou holky, že když je představení, tak ideálně, když si můžeme trošku jako ducnout, odpočinout.
0: No jasně.
1: A ta Adélka starší, naše dcera, ta vždycky jako nezapomene zavolat, když jsem někde. Přeju ti, maminko, krásné představení a Baruška zdraví. Myslím si, že to naše povolání jako chápou a nedělají, nehážou nám ty klacky navíc. Těch klacků je vlastně kolem tolik, že oni vlastně chápou, jaké to povolání je.
0: To je krásné mít takovouhle podporu a pochopení. A ty jsi hovořila o těch hodinách studia, což je naprostá pravda. A jak relaxuje Kateřina Kněžíková?
1: Ten relax mi musí někdo udat. V Glyndebourne mi to bylo udáno tím jejich systémem práce, což s odstupem času já naprosto kvituju, protože to si taky málo kdo. I my možná sami umělci, když jsme pořád v tom zápřahu toho repertoárového divadla, těch koncertů, častokrát si nezvědomíme, jak to je úžasné se věnovat jedné produkci na jednom místě, nikam člověk nejezdí a ty síly má člověk pořád. Mm-hmm. A když je unavený, tak vlastně ho to nabíjí, protože má pocit, že udělal nějakou krásnou smysluplnost. Ale potom to přejíždění ještě do toho, ta škola, děti, ten relax tam opravdu jako málo kdy mám.
0: Takže ti ho musí agentura zapsat do kalendáře?
1: Já si píšu.
0: Píšeš
1: volné
0: si
1: dny.
0: A volné dny, ano. A ty držíš.
1: A ty držím.
0: Ano.
1: To jsem se musela naučit, bohužel. Mě to život naučil. A dokonce si už dávám i dovolené ideálně, když mají děti prázdniny, tak se snažím tam nic si nedávat, prosit divadlo o uvolnění. A i s tou agendou, co máme my dva s manželem dohromady, tak je to hrozně těžké, protože on třeba odjel na konci srpna. Já v ten den jsem se teda vracela z Glyndebourne a jsme se minuli. A kdyby mě divadlo nepustilo s holkama v půlce října za ním, když oni mají prázdniny, tak my se vidíme až v lednu.
0: No, to je šílené.
1: Takže půl roku a ono to potom už jako není moc udržitelné. Už tak je to, myslím, na hraně. Takže se snažíme oba nějak to vyvažovat. Já mě to jde teda míň, protože mám dojem, že jsem se teďka tak nějak rozjela. Adam už je v tom rozjetém vlaku pár let, takže myslím si, že má větší manévrovací prostor. Ale vždycky je to náročné. Mojí relaxací, abych se vrátila k tomu.
0: Ano, ano, já bych tě tam vrátila
1: na chvilku. Je zahrada. Já jsem šťastná, že jsme před pár lety pořídili dům, kde mají holky zahradu a já se tam můžu vrtat do hlíně. Je to věc, kterou vidím hned, nemusím na to čekat několik let. A když mi to takzvaně chcípne, tak to koupím nové.
2: Já vím, že to je hrozné, já nejsem žádný zahradník, ani nemám zelené ruce, jak se říká, ale pro mě zahrada je relax. Já když můžu poslouchat ticho a všechny ty ptáčky, kteří tam lítají, a přitom se hrabat v hlíně, být spocená a potom mít večer dobrý pocit z té práce, kterou vidím hned,
0: ano.
2: Tak to je super.
0: A jedeš radši kytičky nebo zeleninku?
1: No, myslím si, že ze zeleniny by nebylo vůbec nic, protože to by nemělo šanci ani jako vyklíčit. Holky vždycky přinesou ze školy nějaké naklíčené hrachy nebo jahody.
0: Muška, já nevím, mě nosí Maruška furt.
1: Ale já jsem úplně nemožná v tomhle. My jsme minulý rok, když totiž člověk je na jednom místě, v to dané období, kdy zelenina například roste, tak fajn. Minulý rok, minulé léto jsme měli hrášek a saláty, tak to bylo fajn, protože člověk u toho byl,
0: jasně,
1: zalíval to, staral se o to. Ale ty květiny jsou jednodušší. My máme ještě takový zavlažovací systém kolem domu, takže to bych řekla, že 2/3 květin přežije.
0: To tak funguje samo prostě.
1: Tak to nějak žije samo.
0: Dobře, pojďme si zase pustit nějakou krásnou hudbu a je to podle mě jedno z nejkrásnějších Ave Marie, jaké kdy bylo napsáno. A je to součástí operního repertoáru, je to z opery Giuseppe Verdiho Otello. Zpívá nedostižná Mirella Frenny. Proč zrovna toto Ave Maria? Desdemona už tě potkala nebo tě nepotkala?
1: Právě, že budu letos vstupovat do inscenace ve Státní opeře. Bude to můj debut v té roli.
0: Ano.
1: A já tu roli toužím zpívat vlastně, co znám Verdiho, co znám Mirellu Frenny, co znám zkrátka tu operu. A já mám dojem, že se tam zastaví úplně celý svět. Celý bzukot, veškeré počínání. Je to teda nářez ta opera, ale já se na to hrozně moc těším, hrozně moc.
0: To věřím a chápu, já mám u této opery pocit, že když budu naprosto upřímná, tak Otello mě jako fakt moc nebere. A pak přijde tato, to čtvrtý dějství a ta píseň o Jivě a to Ave Maria. Ano. A tam je všechno, co mi vynahradí celou
1: já
0: tu operu.
1: Já už mám husí kůži, jenom když o tom mluvíš.
0: Ano, to je,
1: ano.
0: Tam se opravdu zastaví čas a tam je všechno. Tam je všechno. Tak si pojďme pustit Ave Maria z opery Otello Giuseppe Verdiho. Zpívá Mirella Frenny a Filharmonia Orchestra řídí Giuseppe Sinopoli.

0: Na Rádiu Klasik Praha v pořadu Na osobní notu nám právě dozněla árie z opery Otello Giuseppe Verdiho. Byla to nádherná modlitba Ave Maria v podání Mirelli Freni. Hrála nám Filharmonia Orchestra, kterou řídil Giuseppe Sinopoli. A to vše byl výběr mého dnešního hosta, sopranistky Kateřiny Kněžíkové. Katko, máš nějaký rituál před zpíváním? Něco, co pokaždé musíš udělat před každým představením nebo před koncertem?
1: Ano, ideálně se dobře rozespívat. Teda tak.
0: A dobře se vyspat.
1: Vyspat, no, to už to umím, i když se nedobře vyspím. Člověk zkrátka sáhne do těch nějakých rezervoárů svých energetických, ale já se rozespívávám při tekoucí vodě. To je takový můj rituál.
0: A musí téct na tebe, nebo si ji pustíš jenom
1: No, ideálně na mě, takže si dokážeš představit ty účty za vodu. Ale mám ráda ten zvuk, to šustění, šumění té vody mě hrozně uklidňuje. Aha. A samozřejmě, když není sprcha, protože v divadle já se nerozespívávám, já už přicházím do divadla. Tam se divíme potom v tom divadle. Přicházím tam už rozespívaná a už to takzvaně jenom jako doklepnu.
0: Ale víš, že bys ty účty za tu vodu mohla přenést do toho divadla?
1: To bych mohla, vidíš, to mi nenapadlo, no. Ale tam zas nemám to svoje doma.
0: No jasně,
1: jo?
0: Ano, to je pravda. Tu kachničku, vidíš.
1: Ano, ta kachnička, ta prostě nesmí chybět snad v žádné pěvecké koupelně.
0: Takže to je tvůj rituál vlastně.
1: To je můj rituál. Já totiž nerada se spolehám na něco, co bych zapomněla, což je dost možné. Ano. Nějaké předměty u mě úplně nefungují. To bych určitě zapomněla. Mám ráda s věkem větší klid, než když jsem mívala. To mám ráda. Raději nikam nespěchám a udělám všechno s rozvahou. Ale to jsou spíš moje mentální rituály, než nějaké předměty, jako třeba Pavarotti, jeho pověstný kapesníček s uzlíčkem. A myslím si, že snad v kapse nosil ještě skobu.
0: Tak to
1: zahnutou, mám takový dojem. Takže já žádné předměty nemám a nejím některé věci, když nebo nepiju mlíko.
0: No, tak jasně. A
1: nejím ty oříšky a čokoládu, co by mohla jako člověka podráždit, zahlenit, ale nespoléhám na nic, co je v exteriéru, spíš spoléhám na svůj vnitřní svět.
0: To je správně určitě. Já mám s tebou nádherný zážitek ze soutěže z Karlových Varů. Už o tom určitě dávno nevíš, ale já si to pamatuju do dneška. To je holka moje zlatá, takových 25 let třeba, 20 let. No, dobrá zpráva je, že vypadáme pořád stejně.
1: Aha.
0: Potkala jsem tě tam po úvodním kole na chodbě a povídali jsme si a já jsem se tě ptala, proč nesoutěžíš? A ty ses na mě tak podívala a povídala jsi mi. Já jsem se letos přijela podívat a příští rok vyhraju.
1: To jsem řekla.
0: To jsi řekla.
1: Ježíš, takhle prostě řekla, já jsem
0: ne,
1: byla.
0: Ne, vůbec ne. Bože, právě, že mě to tehdy úplně dostalo. Protože ono se to tak totiž stalo, víš. Ty jsi přijela ten příští rok a pozbírala jsi tam všechny ceny, co se dalo. A já jsem si říkala, ta Kačka to měla normálně připravený.
1: Já jsem si to vyprojektovala.
0: Ona si to fakt vyprojektovala. Řekla si, takhle to bude a ono to tak bylo.
1: Já si ale myslím, že opravdu ti mladí lidé na začátku té své kariéry nebo studia by měli mít tuhle tu determinaci v sobě danou, že vlastně nebudou počítat s žádným B plánem nebo C
0: plánem. Jasně, ano.
1: Že vlastně ta neohroženost člověku hrozně moc pomáhá a posouvá ho dál, protože tuto neohroženost a prostořekost již dávno nepěstuju. Vlastně vůbec už je mi to úplně cizí.
0: Ale mě tehdy přišla tak jako silná, tak strašně úžasně připravená na to, co bude a to naprosto zdravé sebevědomí. Ano, já na to mám a takhle to bude. A já jsem tehdy z tebe strašně čerpala. Víš, to nabilo člověka takovou sílou, že jsem si říkala, ty bláho, no tak já to taky zkusím.
1: Já vůbec nevím, jak se mi to povedlo. Já si na tyto léta vzpomínám s velkým úsměvem, protože si pamatuju, jak ve škole na konzervatoři na schodišti se mi všichni vyhýbali, protože měli dojem, že jsem strašně namyšlená loktařka, která si jde za svým. Ale já jsem vlastně, když jsem nastoupila na konzervatoř, tak já jsem toho hrozně moc neuměla a potřebovala jsem se zafokusovat na jeden směr a možná to vyvolalo
0: i určitý dojem. Ano, jo.
1: A nebo stále si u mě, já vlastně nevím, co si lidi u mě myslí.
0: Ať si myslí, kdo chce, co chce, prosím tě, přesně tak. Ti, co tě znají, vědí, jaká jsi a ostatním to nemá smysl vykládat, ne?
1: No, asi ano.
0: A pamatuju si, jak jsme měli herectví s paní Šimikovou a připravovali jsme La Clemenza di Tito.
1: Ano.
0: Ty jsi zpívala Servilii a byl nádherný okamžik. Myslím, že za klavírem seděl Robert Jindra.
1: Ty. Jo, rozhodně.
0: Ano, ano, ano. Ano, a tam byl strašně dlouhý recitativ a ty jsi zpívala a končilo to větou Ecco la mano. A ty jsi takhle podala tu ruku a já jsem tehdy koukala na tu Šimikovou a ona jenom řekla, kam se hrabe národní.
1: Ježiš, to asi vůbec nepamatuju tyhle.
0: A to jsou takový střípky, které mě prostě uvízly v hlavě a mám je tam do dneška. A prostě už od začátku si byla naprosto výjimečná. A
1: já si myslím, že ta výjimečnost kvěla v tom, že jsem měla kolem sebe lidi, na které jsem se mohla spolehnout v podobě paní profesorky Šimikové nebo paní profesorky Marie Krombergerové, mé paní profesorky zpěvu a celého toho pedagogického týmu, který tam v té době byl, a myslím si, že jsme měli obrovské štěstí na skvělé osobnosti, které
0: ano,
1: nám
0: pravda.
1: Dali do vínku, do toho začátku, ten nejlepší základ pro ten start. Samozřejmě člověk potom přijde do divadla a má pocit, že vůbec nic neumí a zjistí to velice brzy a musí dělat proto něco, aby někam zapadl, aby se dál posunul. Vůbec to není snadné prostředí, ale ten základ byl teda položený hodně silně.
0: Ano, to je pravda. Ale já jsem tohle všechno vykládala proto, abych se tě zeptala na jednu otázku. Jestli je v tobě někdy ještě malá dušička, když jdeš zpívat?
1: To víš, že je. Já teda od určité doby, asi od té doby, co mám děti, jsem připravená líp na svou práci, než když jsem byla. Předtím jsem to brala takovým samospádem, že to teda jako asi vlastně půjde. Mm-hmm. Taková ta neohroženost. Samozřejmě se mi všechno dobře učilo. Najednou, jak člověk má méně času, tak si ho musí umět lépe zorganizovat. Mm-hmm. A to si myslím, že bylo pro mě podstatné, protože jsem byla připravená. Začala jsem se učit o mnoho dřív dopředu. Mm-hmm. A lépe. A za tím vším stojí další osobnost v mém životě a to je Mark Pincov, což je korepetitor Národního divadla, můj coach, můj mentor, mé vše, který mě provází, bych řekla, už takové, no, 13, možná 14 let.
0: Oh.
1: A který mě vlastně nenechá na holičkách nikdy, vždycky si na mě udělá čas a dá mi nejenom tu jistotu po té technické stránce, ale po jazykové, po hudební. Je to prostě takový balíček toho, co já jsem si vždycky představovala, že v divadle by mělo fungovat.
0: Mm-hmm.
1: A mám obrovské štěstí a spoustu dalších mých kolegů má štěstí, že takového člověka máme v ansámblu.
0: Já, ať si sem pozvu téměř jakéhokoliv zpíváka, tak vždycky padne toto jméno.
1: Protože on prostě ví spoustu věcí, umí to dobře naučit, byť vůbec není pěvec.
0: Mm-hmm.
1: Je to klavírista, ale má obrovské znalosti, zcestoval, mnoho kultur poznal, mnoho míst. A vždycky, když ho někam přijede, tak samozřejmě se naučí tu řeč, kde zrovna působí, takže on umí asi 7 nebo 8 řečí.
0: Ano, on je úžasný jazykově.
1: On je prostě úžasný a ty zkušenosti tam prostě jsou a on je umí předat.
0: Mm-hmm.
1: A to je obrovská devíza.
0: Výborně. My si konečně poslechneme tvůj krásný hlas. Je tu píseň Die Nacht Richarda Strause. Zpívá sopranistka Kateřina Kněžíková a na klavír hraje Jakub Hruša.

0: Dozněla nám píseň Die Nacht, kterou nám zaspívala Kateřina Kněžíková a společně s ní jsme v hudbě Richarda Strause poslouchali Jakuba Hrušu. To není asi běžné, že Jakub Hruša hraje na klavír, viď? Je to tak?
1: To není běžné. Já s oblibou říkám, že mám na to monopol a doufám, že to tak, že to tak zůstane. To byly krásné námluvy, protože my jsme nejdříve vybrali nebo nahráli s velkou podporou teda Dvořákovy Prahy cyklus Vier letzte Lieder, čtyři poslední písně Richarda Strause s Bamberskými symfoniky pod taktovkou Jakuba. A já samozřejmě dlouho spolupracuju s dirigentem a s klavíristou Davidem Švecem na těchto klavírních recitálech a na CDčkách a tak jsem měla potřebu ho oslovit také. A potom jsem si říkala, teď ten Jakub tak krásně hraje na ten klavír. To by mohlo být docela zajímavé to spojit. Takže tak jako on mě přesvědčuje na různá dobrodružství v podobě Libuše, Bedřicha Smetany, tak já ho přesvědčovala k tomuto krásnému úkolu. A on se toho zhostil nejenom nádherně, ale kdybyste všichni slyšeli, jak s jakým odhodláním a trpělivostí to všechno jako vycvičil, protože ty party klavírní, to je i pro zkušeného klavíristu, který to vystudoval, je to náročné dát tomu nejenom tu technickou preciznost, ale tu emocionální hloubku. A to bylo nádherné natáčení, náročné, ale nádherné.
0: Stálo to za to. Katko, já jsem tu minulý týden měla také v pořadu tvého manžela Adama Plachetku a ptala jsem se ho na některé otázky, které teď položím také tobě.
1: A je.
0: A uvidíme, jak jste se shodli.
1: To je jako na té svatbě.
0: Ano, jak na svatbě, ano.
1: Že vzvedají ty ceduličky ano. A

0: pocit, že člověk to bere takovým samospádem, že všichni musíme být zdraví a jsme zdraví, ale úspěchy dcer, to je pro mě nejvíc.
1: Mm-hmm. Vidíš, Adam říkal také, ano, hovořil o dcerách, ale říkal také, že pro tebe je velmi důležité a dělá ti radost, vlastně když všichni pracují tak, jak mají. A to je to, o čem jsme hovořili na začátku. Aby to bylo smysluplné.
0: Ano, pro mě je hrozně důležité nestrácet čas a naplnit ten čas nějakou činností, a to nemusí být jenom tou prací, ale nějakou činností, která dává smysl a která se potom třeba může odrazit v té profesi. To mi dává smysl.
1: Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo?
0: Možná svíčková. Jako asi česká kuchyně, mě chutnají omáčky. A taky italská.
1: Italskou Adam, myslím, zmiňoval.
0: Italskou taky. Já bych řekla od každé něco, já nejsem úplně vyhraněný typ, ale italská je lehká kuchyně a to v letních měsících člověk vyhledává, ne ty knedle.
1: Ano, je to tak. No a poslední otázka byla, kdo doma rozhoduje?
0: Já.
1: No vidíš, tak to jste se krásně shodli.
0: Já rozhoduju, protože já jsem doma.
1: Jasně, ano.
0: Adam pořád někde rajzuje. Já si pamatuju jednou, když jsem byla úplně v nervech a šla jsem s oběma ještě malinkými dětmi, s oběma dcerami k doktorovi. Já jsem byla úplně vyšťavená a ječela jsem na ulici do telefonu na svého muže, který byl určitě v Americe, že už toho mám plné zuby, že už se dost narajzoval a bude doma.
1: Doma budeš.
0: A doma budeš. Někdy to člověka fakt přepadne.
1: No jasně.
0: Ale já dělám veškerou agendu, pod tím myšleno, máme rodinný kalendář, kde se píší všechny naše povinnosti, povinnosti školní, pracovní, a to dělám já, občas tam jenom takhle vsunu, když je Adam doma, napiš tam sebe a zase to vrať, ale ono je to fakt těžké organizovat něco na dálku. Takže když člověk je doma, tak samozřejmě na něho padá ta zodpovědnost za ten cvrkot.
1: No jasně,
0: za
1: ten chod,
0: slovo.
1: Chod té domácnosti.
0: Za chod. A když je doma Adam a já nejsem doma, tak zase já se vůbec nestarám.
1: Aha, tak to je dobré.
0: A on to má na bedrech, což je samozřejmě, kdybychom to měli procentuálně vyvážit, tak je to v můj prospěch, lomeno neprospěch, ale jinak se o to dokážeme, myslím, podělit dobře.
1: Katko, jsme na začátku nové sezóny, pojď nám už jenom tak velmi rychle říct, co tě čeká, kde tě můžeme slyšet a na co bys třeba něco vypíchnout, na co bys ráda pozvala.
0: Tak já mám za sebou Dvořákovu Prahu v září, já jsem měla šílený start, kdy jsem přijela z Glyndebourne a hned druhý den jsem nastoupila do zkušebního procesu oprašování, takže jsou to běžná představení jako Prodaná nevěsta, Carmen, Don Giovanni, Figarova svatba, Rusalka. Takže jsou to ta představení v Národní divadle. Hodně moc koncertů mě čeká. Budu vstupovat do Státní opery, do Otela.
1: A to bude kdy?
0: To bude na jaře.
1: Aha.
0: Já to teď úplně nemám v hlavě. Mám za sebou debut v Royal Opera House v Londýně. Takže i tam bude nějaké volno. Pojedu do Švýcarska na Rusalku. Čeká mě debut v Brně, v Čertově stěně, v roli Hedvice. Budu tam zpívat Káťu Kabanovou, čeká mě na podzim ještě Jenůfa v Brně, takže těch rolí a koncertů je spousta.
1: Je to nádhera.
0: Je to mazec.
1: Je to mazec, ano, přesně tak.
0: Je to nádherný mazec.
1: Je to nádherný mazec, ale zaplať pánbu za to, že člověk může. Já ti moc děkuju, že jsi v tomhle nabitém programu našla čas a dnes si přišla. Držím ti palce, aby jsi byla hlavně zdravá.
0: Ano.
1: Aby si všechno zvládla. A ty si poslední skladbu nechala na mě?
0: Ano.
1: Taky v tom zase má osobní vazba, protože vy jste vydali album Fidile a já jsem šla večer běhat a pustila jsem si ho do sluchátek. A byl to jeden z mých nejkrásnějších běžeckých zážitků, protože já jsem měla pocit, že se jenom vznáším celou dobu. Vy jste mě takhle foukli dozad a já jsem uběhla 10 kilometrů a byla jsem doma. A bylo to úžasné, a takže jsem vybrala i titulní píseň, která je překrásná, Andreho Dipárka.
0: Já bych ji byla vybrala taky, ale už jsem si řekla, že nebudu egoista,
1: ne,
0: že tam nebudu tak dávat dvakrát samu sebe, protože to je moje píseň. Píseň absolutně,
1: ano,
0: srdeční
1: je
0: záležitost.
1: Nádherná.
0: A je nádherná.
1: Takže se rozloučíme i hlasem Kateřiny Kněžíkové a nádherným zvukem Janáčkovy filharmonie Ostrava, kterou řídí Robert Jindra, píseň Fidele a Andreho Dipárka. Končí pořad Na osobní notu na Rádiu Klasik Praha a loučí se s vámi Mirka Časarová.
0: Kateřina Kněžíková. Děkuji za pozvání.
1: Já ti děkuji.

Na osobní notu. Tohle je Klasik Praha.